0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Putin chce kolaps, na to i Unie. Stále hrozí riziko požáru a Slavia bude hájit 100% bilanci v Liberci. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Cíl ruského vůdce Vladimira Putina na rok 2026 je, aby skolabovalo NATO i Evropská unie. Informuje deník The New York Times. Podle jehož zdrojů to Putin řekl za zavřenými dveřmi na setkání s nejvyššími představiteli Kremlu. Deník navíc doplnil, že Putin stále chce dobít jih Ukrajiny, skrz který by následně pohltil kromě již okupovaného Podněstří také zbytek Moldavska, z jehož území by útočil dále na státy Evropské unie. Po víkendu rtuť teploměru opět vyšplhá vysoko, naměříme až 36 stupňů. Hlavně v neděli by se měly přidat také bouřky. Trvá do odvolání je také výstraha před rizikem vzniku požáru na celém našem území, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V důsledku déletrvajícího sucha, rostoucích teplot a o víkendu i zesílení větru se bude dále zvyšovat riziko vzniku a šíření požáru. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
1: Letošní rok meteorologové zatím řadí k těm nejvíc suchým od roku 1961 a srážkově se podle nich vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Zrušení devátých tříd základek by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků, zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém. Ve společném stanovisku se na tom shodli odborníci z několika organizací. V pražské Libni nedaleko Palmovky prasklo vodovodní potrubí. Ulicemi se valilo větší množství vody. Na místě zasahovali policisté a také hasiči. Havárie by neměla mít vliv na zásobování pitnou vodou. Tisíce španělských a marockých příslušníků bezpečnostních složek posílili hranice Ceuty a Melilly s Marokem. Úřady se pro tento krok rozhodly poté, co se na sociálních sítích začaly šířit příspěvky, které navrhovaly, aby se v sobotu 15. srpna opakovala událost z konce července, kdy do Ceuty vtrhlo asi 72 tisíc marockých migrantů. Fotbalisté Slávie vyhráli úvodní 3 zápasy ligové sezóny a ve čtvrtém kole zkusí udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Bez ztráty bodu zůstává také Jablonec, který si utkání proti Bohemce nechal kvůli účasti v závěrečném předkole poháru odložit, stejně jako Hradec. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice. Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6-0 a 6-2 postoupila do druhého kola. Jak už padlo, víkend bude horký, sobota jasná nebo skoro jasná, nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, promění s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malý světla, to třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schlo.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, ty ne.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ochlazení přijde v pondělí. 300 Čechů evakuovali v Chorvatsku a fotbalový Hradec si odkládá další zápas. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mělo dorazit až v pondělí. Předtím nás ale čeká horký víkend s teplotami nad tropickou třicítku. Podrobnosti k výstraze říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V sobotu budou maximální teploty dosahovat 31 až 36 stupňů a v neděli 32 až 37 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech už bude o něco chladněji, kolem 30 stupňů. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí.
1: Vedro může komplikovat dopravu, živočišnou výrobu a energetiku. Současně představuje zátěž pro lidský organismus. Před požárem u chorvatského letoviska Omiš uteklo přes 2000 lidí. 7 zraněných bojuje v nemocnici ve Splitu o život, informují tamní média. Přibližně 300 českých občanů bylo evakuováno. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge a přidává podrobnosti.
3: Požár zatím není pod kontrolou a přístup do zasažené oblasti zůstává uzavřen. Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášeny žádné oběti ani vážná zranění. Situaci nadále sledujeme a jsme v kontaktu s místními orgány.
1: Část turistů oblast podle mluvčího opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky. Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Podle vyjádření pokutované banky prověřování neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu zákazníkům a všechny nedostatky byly napraveny. Luigi Mancione, podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona, u soudu v New Yorku přiznal, že tohoto muže pronásledovalo s cílem ho zabít. Doznáním viny se Mancione vyhne federálnímu procesu, v němž čelil obvinění z pronásledování, jenž mělo za následek smrt. Mohlo by mu to také umožnit požádat o zamítnutí obvinění z vraždy ve státním procesu. Fotbalisté Hradce Králové si po utkání na hřišti Zbrojovky Brno nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas 5. kola s Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín bude stanoven. A jak už padlo, předpokládáme jasno nebo skoro jasno víkendu. V sobotu nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Hezký víkend s Frekvencí 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Putin chce kolaps, na to i Unie. Stále hrozí riziko požáru a Slavia bude hájit 100% bilanci v Liberci. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Cíl ruského vůdce Vladimira Putina na rok 2026 je, aby skolabovalo NATO i Evropská unie. Informuje deník The New York Times. Podle jehož zdrojů to Putin řekl za zavřenými dveřmi na setkání s nejvyššími představiteli Kremlu. Deník navíc doplnil, že Putin stále chce dobít jich Ukrajiny, skrz který by následně pohltil kromě již okupovaného Podněstří také zbytek Moldavska, z jehož území by útočil dále na státy Evropské unie. Po víkendu rtuť teploměru opět vyšplhá vysoko, naměříme až 36 stupňů. Hlavně v neděli by se měly přidat také bouřky. Trvá do odvolání, je také výstraha před rizikem vzniku požáru na celém našem území, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V důsledku déletrvajícího sucha, rostoucích teplot a u víkendu i zesílení větru se bude dále zvyšovat riziko vzniku a šíření požáru. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
1: Letošní rok meteorologové zatím řadí k těm nejvíc suchým od roku 1961 a srážkově se podle nich vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Zrušení devátých tříd základek by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků, zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém. Ve společném stanovisku se na tom shodli odborníci z několika organizací. V pražské Libni nedaleko Palmovky prasklo vodovodní potrubí. Ulicemi se valilo větší množství vody. Na místě zasahovali policisté a také hasiči. Havárie by neměla mít vliv na zásobování pitnou vodou. Tisíce španělských a marockých příslušníků bezpečnostních složek posílili hranice Ceuty a Melilly s Marokem. Úřady se pro tento krok rozhodly poté, co se na sociálních sítích začaly šířit příspěvky, které navrhovaly, aby se v sobotu 15. srpna opakovala událost z konce července, kdy do Ceuty vtrhlo asi 72 tisíc marockých migrantů. Fotbalisté Slávie vyhráli úvodní 3 zápasy ligové sezóny a ve čtvrtém kole zkusí udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Bez ztráty bodu zůstává také Jablonec, který si utkání proti Bohemce nechal kvůli účasti v závěrečném předkole poháru odložit, stejně jako Hradec. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice. Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6-0 6-2 postoupila do druhého kola. Jak už padlo, víkend bude horký, sobota jasná nebo skoro jasná, nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ochlazení přijde v pondělí. 300 Čechů evakuovali v Chorvatsku a fotbalový Hradec si odkládá další zápas. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mělo dorazit až v pondělí. Předtím nás ale čeká horký víkend s teplotami nad tropickou třicítku. Podrobnosti k výstraze říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V sobotu budou maximální teploty dosahovat 31 až 36 stupňů a v neděli 32 až 37 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech už bude o něco chladněji, kolem 30 stupňů. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí.
1: Vedro může komplikovat dopravu, živočišnou výrobu a energetiku. Současně představuje zátěž pro lidský organismus. Před požárem u chorvatského letoviska Omiš uteklo přes 2000 lidí. 7 zraněných bojuje v nemocnici ve Splitu o život, informují tamní média. Přibližně 300 českých občanů bylo evakuováno. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge a přidává podrobnosti.
3: Požár zatím není pod kontrolou a přístup do zasažené oblasti zůstává uzavřen. Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášené žádné oběti ani vážná zranění. Situaci nadále sledujeme a jsme v kontaktu s místními orgány.
1: Část turistů oblast podle mluvčího opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky. Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Podle vyjádření pokutované banky prověřování neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu zákazníkům a všechny nedostatky byly napraveny. Luigi Mancione, podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona, u soudu v New Yorku přiznal, že tohoto muže pronásledoval s cílem ho zabít. Doznáním viny se Mancione vyhne federálnímu procesu, v němž čelil obvinění z pronásledování, jenž mělo za následek smrt. Mohlo by mu to také umožnit požádat o zamítnutí obvinění z vraždy ve státním procesu. Fotbalisté Hradce Králové si po utkání na hřišti Zbrojovky Brno nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas 5. kola z Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín bude stanoven. A jak už padlo, předpokládáme jasno nebo skoro jasno víkendu. V sobotu nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Hezký víkend s Frekvencí 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna z úplně posledních písní Freddieho Mercuryho a skupiny Queen, The Shamas Go On, na Frekvenci 1.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a úplně první zprávy Kačenky Vavřínové. Ta už je se mnou ve studiu. Krásné ráno.
2: Krásné ráno. Do Česka dorazí opět tropy. Zájem o dětské kroužky je i letos vysoký a aktuálně se nikde na dálnicích nezdržíte. Čeká nás horký víkend s teplotami nad tropickou třicítku. Podrobnosti k výstraze řekl Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V sobotu budou maximální teploty dosahovat 31 až 36 stupňů a v neděli 32 až 37 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech už bude o něco chladněji, kolem 30 stupňů. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí.
2: Vedro může navíc komplikovat dopravu, živočišnou výrobu a energetiku. Současně představuje zátěž pro lidský organismus. Zájem o kroužky, které nabízejí domy dětí a mládeže, je i letos vysoký. Největší zájem je tradičně o sportování či hudební kroužky, ale taky například o robotiku, keramiku či kroužky zaměřené na 3D tisk a létání. Některé domovy dětí a mládeže zvyšují od nového školního roku ceny o 100 koruny, jiné je nechávají podobné jako loni. Část kroužků má již plnou kapacitu, na další se bude přihlašování teprve spouštět. Venezuelská vláda dnes propustila 131 politických vězňů, uvedla agentura AFP. Mezi nimi byla taky žena obviněná z dronového útoku na někdejšího prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným uložila takzvané alternativní opatření k odnětí svobody. Jejich konkrétní podobu však blíž nespecifikovala. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice od 17 hodin a v domácí soutěži si po dvou porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Jak zaznělo na začátku zpráv, čeká nás horký den, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách naměříme 25, na Šumavě teploměry ukážou teploty kolem 28.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Provoz je aktuálně klidný, bez kolon.
5: Provoz na českých a moravských dálnicích je aktuálně plynulý, bez kolon a řidiči se nikde nezdrží. Šťastnou cestou přeje z ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
2: Krátce po 6. už se od mikrofonu Frekvence 1 hlásí Tomáš Kula.
0: Krásné dobré ráno, frekventáci, my vás samozřejmě s Kačenkou zdravíme i všechny šílence, kteří vstávají kvůli tomu, aby začali to ráno společně s námi, ale samozřejmě i vás všechny do práce. A víte, co mě by zajímalo takhle při tom sobotním nekřesťanským ránu, protože v 6 hodin do práce fakt musí chodit jenom nadšenci, anebo šílenci, anebo ti, co tam musí. No, my asi spadáme do všech tří kategorií. Nebo do které patříš ty?
2: Já splňuji všechny.
0: Takže jsme v tom všechnici. Mě by zajímalo, kde, nebo odkud spíš, odkud nás posloucháte. Můžeme si tady zahrát takovou tu jako hru na to, kdo nás poslouchá nejdál, protože Frekvence 1 už vysílá i v dabu. To znamená, lze nás poslouchat jako přes aplikaci.
2: Tak, a už nemusíte ladit, už stačí jenom zmáčknout tlačítko.
0: No, takže dneska už je to všechno na jeden klik. A mě by zajímalo, z jakého nejzašího koutu nás posloucháte, nebo odkud nás posloucháte. Klidně nám to napište, no a samozřejmě, pokud tam bude zahraničí, tak to vždycky má takovou tu jako příchuť, tu vůni těch tropů, i když ty tady všichni společně zažíváme. 736-304-44, to je číslo sem k nám do studia, tak nám napište, my si to tady pěkně prostřílíme napříč eterem. No a pro vás, pro všechny ostatní, krásné ráno, Anastasia anebo Alvaro Soler.
1: Frekvence 1
4: a Tomáš Fíla.

To byly OMD. Tady u nás na Frekvenci 1 máme 15 minut po 6. hodině a vy nám píšete nám krásný vzkazy. Jste třeba v práci, takže dobré ráno, poslouchám vás každý den od 6. hodiny ranní v práci, takže i dnes zdraví Gabka. Gabko, ať se daří, ať ta práce rychle utíká. Jste ale také i cestovatelé. Posloucháme vás po cestě z Napavely do Los Angeles. Jsme už skoro u cíle, ale nikdo se nepodepsal, tak já vám budu říkat cestovatelé. Takže máme tady teda jednu opravdovou dálku. Ty vado, Amerika a Frekvence 1, no krásný, děkujeme moc. A ještě jeden cestovatelský vzkaz od vás, ten už je s podpisem, je od Verči. Ahoj, tady Verča z Prahy, poslouchám vás teď momentálně z vlaku směr Ostrava. Jsem blázínek, co jede v sobotu v 5.52 za svou láskou místo, aby spal. Moc zdravím a ráda vás poslouchám. Verča, Verčo, vy nejste žádný blázínek, vy jste zamilovaná a tak to má být. Láska hory přenáší, ale také nese Verču ke svému milému. A to je správně. Takže zdravíme vás všechny, díky moc. Napište nám i vy, odkud nás posloucháte, nebo co právě zrovna teď děláte, když nás posloucháte. A my jdeme dál na to nejlepší z muziky. Po nás čekají krátké zprávy, ale do té doby Shania Twain, anebo právě teď Krištof a jejich inzerát. Tak pojďme.

0: vy nám píšete. Super vzkaz. Zdarec a čusbus autobus. Zdraví Lukáš s partičkou lidiček i s dětmi z fajného města. S Frýdku Mistku, Tome a celé rádíko Frekvence 1. My vás posloucháme z cestovního, zároveň výletního autobusu do Safari Dvůr Králové. Již cestujeme od 5:10 ráno a ještě nějaké ty kilometry nás čekají, ale díky vám nám cesta utíká fajně rychle, ahoj! No a ještě Lukáš dodává, do Hradce Králového máme ještě nějakých 146 kilometrů. Majte se všetci fajně a přeji hezkou sobotu všem, Lukáši i celá bando. Užijte si zvířata, ať vás nekousne žirafa, přejeme fajné sluné. Povýletování, že? V safari. Takže mějte se krásně. No a my tady máme 6:30 a to značí jediné.
1: Pěkné ráno. Některé farmáře trápí kvůli suchu nedostatek vody a krmení pro dobytek. Podobné problémy řeší velká část Evropy. Krmiva je proto na trhu méně a jeho cena roste. Hospodářům tak hrozí, že budou muset stavy dobytka postupně snižovat, píše web veřejnoprávní televize. Indonéské pobřeží zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně. Úřady varovaly před tsunami. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti ani škody, píše agentura AP. A Prahu 6 a Prahu 8 ode dneška propojí nová autobusová linka MHD číslo 145 projíždějící tunelem Blanka. Povede z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Hradčanskou a Dejvickou.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A jak to vypadá na silnicích, tak to ví Ondřej Klos.
3: Provoz na českých a moravských dálnicích je aktuálně plynulý, bez kolon a řidiči se nikde nezdrží. Šťastnou cestu přeje z ředitelství silnice dál nic, Ondřej Klos.
0: Tak Ondřej, my samozřejmě děkujeme, i nadále budeme sledovat dění nejen ve světě, ale i na našich silnicích. No a já jen připomínám, 736-300-444 nebo Instagram Tomáš Fíla, napište mi, kde nás posloucháte. Už jsme byli v Los Angeles, jestli se nemýlím, nebo na cestě do Los Angeles. Mm-hmm. Je to tak. Pak jsme tam měli teda Prahu, také nějaký vláček z Ostravy, kdy jedna milá jela za svým milým.
1: No.
0: Takhle ho má ráda holka jedna. No a teď tady máme Lukáše, kteří jedou na žirafe, že? Nosorožce.
1: No, mě pobavilo, že ty jsi četl o cestě do zoo a už si chytnul takové jako... Jsem si myslela, že se dívám na pohádku Madagaskar. Trošku to bylo jako Král Jelimán, tak to mě pobavilo.
0: No a pozor, my ještě rozhodně v těch tropech zůstaneme. Je tady toto Afrika, takže pojďme na to, já jsem Král Jelimán a vysíláme tady pro vás takové to ranní sobotní show. Tak pojďme si to tady všichni pěkně dát.

od partičky, která dnes míří do Dvora Králového z Fridku Mistku. Dobře ty, amigo, vážně si vzkaz. Jsem se pravil jak po ostravsky šikovný ty chlop. No a my děkujeme, zdravíme, ještě jednou si to užijte. Máme tady ale vzkaz i od Libušky. Jsem důchodkyně dlouho a poslouchám vás každý den cirka od 5 hodin, a to od Brna doma. Raní ptáče dál doskáče. Tak Libuško, jenom aby při tom raním skoku jste si třeba neulomila nohu. Pěkně v klidu, jenom poslouchejte. My budeme se opravdu snažit hrát to nejlepší, co tady pro vás najdem. A napsal nám také Libor. Dobré ráno, poslouchám vás cestou na festival Reload v Německu. A teď nevím, jestli je to Schulingen nebo Sulingen, jo? Ale to nevadí, je to kousek od Hanoveru. Kapela mi spí v dodávce a frekvence jedna mě drží při životě. Krásné ráno a super den všem. Zdraví Libor. Libore, i my zdravíme. Vím, jaký to je za volantem. Takže hlavně opatrně v klídku. No a my k tomu všemu přidáme už za malou chvíli třeba Palo Haberu nebo také Madonu. Nebudou chybět ani čerstvé zprávy v 7 s Kačenkou Vavřínovou, ale na to si ještě budeme muset chvilinku počkat. Tak pojďme už za malou chvíli do toho nejlepšího z muziky a čeká nás American Pie.

spíš. Máme tady přesně minutku a půl do 7 hodiny. No a v té příští si dáme třeba Evu Farnou společně s Mirajem. V současné době asi vůbec nejúspěšnější zpěvačka na české popové scéně a samozřejmě Miraj, kteří nechyběli na radiokempech Frekvence 1. Takhle krásně v duetu na Frekvenci 1, to vše po 7 hodině. No a pro ty dříve narozené si dáme dámu, kterou museli milovat v té době úplně všichni. Zazní z reprobede našeho rádia i k vám, všude tam, kde nás posloucháte. A zavzpomínáme ještě jednou Jermaine Jackson a Piazzadora.

0: No a se mnou už je ve studiu připravená i Kačenka Vavřínová. A to značí jediné, že za malou chvíli tady budou i čerstvé zprávy.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 7 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A jak by řekl Vlasta Burian, na chlup přesně. Jsme tady společně s vámi, já a Kačenka Vavřínová. Hezké ráno.
2: Krásné ráno. Kriminalita mladistvých roste. Sucho přidělává práci i záchranným stanicím a s uzavírkou musíme počítat na výjezdu z D1 v Ostravě. Krádeže, násilné činy a kriminalita spojená s drogami. Jak píše web TNCZ, to jsou podle statistik nejčastější trestné činy dětí mladších 15 let. Podle zákona ale nejsou trestně odpovědné. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má sice v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti na 13 let, ale podle jeho plánu by se to týkalo jen těch nejzávažnějších zločinů. Sucho přidělává práci záchranným stanicím. Například na Rychnovsku už mají taky oddělení pro vodní živočichy.
3: Jeden dočasný azyl pro tyhle obyvatele přírody musel vzniknout v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Mimo záchranou stanici a záchranu domácích mazlíčků teď provozují i dočasný depozit pro vodní živočichy. Od tohoto týdne se tady totiž starají také o raky. Kvůli špatné situaci s vodou už například v Kostelci nad Orlicí vydali omezení zalévání hřišť, trávníků, zahrad na pouštění nádrží a bazénu. Dodržování mimořádných opatření ohledně omezení čerpání vody kontroluje také úřad v Rychnově nad Kněžnou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Dluhy 400 měst a obcí v Olomouckém kraji loni odpovídaly pětině jejich celkových příjmů, což byla ve srovnání s ostatními kraji nejvyšší míra zadlužení. Na každého z obyvatel Olomouckého kraje připadlo v průměru 7 937 korun obecního dluhu. Celkový dluh obecních samospráv tak činil 5 miliard. Vyplývá to ze statistik společnosti KREF. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu dnes zabojují o medaile největší naděje české výpravy, která je dosud bez jediného cenného kovu. V hodu oštěpem bude obhajovat zlato Jakub Vadlejch. Ten zatím prožívá nepříliš povedenou sezónu. V běhu na 400 metrů patří mezi kandidátky na medaily halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Soutěž oštěpařů začne ve 21 hodin. Čtvrtkařky poběží finále o pár minut později.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Čeká nás horký den, bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 31 až 36 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 25, na Šumavě dokonce 28.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Uzavírku hlásí z D1.
5: Provoz na dálnicích je i nadále plynulý a bez kolon. Po pátečním požáru kamionu zůstává uzavřen výjezd z dálnice D1 v Ostravě Svinově. Jedná se o směr do Polska, exit 354. Sjíždět mohou řidiči buď dříve v Klimkovicích na 349. kilometru nebo následně severním spojem v Mariánských horách. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
2: No ze zprávy to vše, teď už má slovo na Frekvenci 1 Tomáš Fíla.
0: No a já vás zdravím, lidičkové, miláčkové, vy všichni frekventáci, kteří nás posloucháte, ať už v posteli, za volantem, při cestování vlakem, nebo cestou na výlet. Prostě všechny vás zdravíme, přejeme vám krásné ráno, 3,5 minuty po 7 hodině a ještě si tady dáme chvilinku společně s vámi s tím, odkud nás posloucháte. Nejdál jsme asi zatím dneska byli v Los Angeles, nevím, jestli se to podaří překonat, jako tohle je opravdu veliká, veliká dálka, ale ty příběhy, které nám píšete, ať už z Německa nebo z Čech, tak samozřejmě, a z Moravy, aby jsme se někoho nedotkli, tak samozřejmě ty jsou krásný, takže 736-300-444, to je telefonní číslo sem k nám do studia, lépe řečeno SMS-ková brána, no a nebo mi napište na Instagram, Tomáš Fíla. Všechno to tady probereme, všechno to přečtem. No a teď už samozřejmě frčíme za tím nejlepším z muziky. Máme tady Aerosmith anebo J. Lou.
1: Frekvence 1.
4: A Tomáš Fíla.

0: přesně ve 7:45. Já jsem teď tady zadal do umělé inteligence takovou, jakou jsem požádal o radu, jo. Jak se po ránu pořádně nastartovat, a řekl jsem jí, že může být vtipná, tak jsem očekával, že mi sdělí nějaký jako vtipný návod na to prostě, jak se jako probudit. No a musím říct, že teda ta její odpověď, to byla normálně ledová sprcha. Za prvý, vstaň hned, žádný jako ještě 5 minut. Za druhý, napij se vody. Za třetí, pořádný světlo, roztáhni závěsy, nebo jdi na chvíli ven. Mozek dostane jasnou zprávu, aha, dneska neumíráme. Za čtvrté, 2 až 5 minut pohybu, 20 dřepů, 10 kliků a 20 jumping jacků, protažení anebo krátkou svižnou chůzi. Za páté, studená sprcha. A za šestý, to je to, čím já začínám, kávička. Tak musím říct, AI mě opravdu pobavila, jak se probouzíte vy, jako máte ta rána těžká, a nebo prostě jste takový ty ptáci, kteří ráno otevřou oko a hned cvrdlikají, hned to všechno sviští a lítá. Napište mi na Instagram nebo na sem k nám do studia na 736 304 44. Já přidávám Unique 2, také nebude chybět Kamufláž, anebo už za malou chvíli Eva Farná a Miraj.
1: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

Frekvence 1. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: osmé, no a se mnou ve studiu Kačenka Vavřínová.
1: Pěkné ráno, ministrům skončí vládní prázdniny. Tématem stanovil premiér Andrej Babiš Sucho. V úterý začnou jednání o rozpočtu. Nejméně 20 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo pobřeží Indonésie. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 5 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány a v rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli několika po sobě jdoucím letním vlnám veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát z druhé světové války. S odkazem na bezpečnostní složky to napsala agentura AFP.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor, dejte na nehodu na D1.
3: Nehoda nákladního auta s osobním vyšetřuje policie na dálnici D1 ve směru na Prahu na 196,5 kilometru u Brna. Aktuálně je provoz plynulý a místem projedete bez zdržení. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak to byly aktuální zprávy s Kačenkou Vavřínovou. My vás samozřejmě ze studia naší sobotní ranní frekvence 1 zdravíme 3 minuty po 7:30. No a protože mě inspiroval Lukáš, jak vyrazil s celou partičkou přátel do Dvora Králového, do zoologické zahrady, tak jsem schválně hledal, jestli se dneska ještě něco děje v ostatních zoologických zahradách. Něco jako special a něco jsem našel. Za malou chvíli prozradím, co? A do té doby si dáme Fool's Garden, také Rednecks, nebo právě teď tady pro vás mám připravenou tuhle báječnou kapelu Jeleň, jediný, co chci, tady u nás na Frekvenci 1. Víš,

Jeden zajímavý tip na výlet. Lukáš nám napsal, že s partičkou jede do Dvora Králového úžasné safari. Myslím si, že zoologické zahrady jsou vlastně v tomhle počasí jako ideálním místem. Člověk se tam schová, ať už v pavilonech nebo pod stromy. Do toho může vidět ta nejkrásnější zvířata pěkně zblízka. Za mě každá zoologická zahrada je prostě super, ale já jsem našel, že v olomoucké zoologické zahradě právě dnes mají takový speciální program, kdy my můžeme poměřit síly a své schopnosti s různými druhy živočichů. Zjistíme tak třeba, kdo je nejrychlejší běžec v říši savců, který živočich je ba naopak zase nejnebezpečnější, nebo se také tam dozvíme, kdo koho napodobuje. Je to vlastně interaktivní program právě olomoucké zoologické zahrady. No a pro takové ty zručné, šikovné děti i dospělé, pro které jsou tam připravené tematické hry a soutěže, tak ale i pro ně je tady připravena vlastně nějaká dílna, kde si budou moci vytvořit svoji vlastní zvířecí hračku a mít to vlastně jako takový suvenýr na ten dnešní den. Tak to je takový tip od Frekvence 1. Pokud máte namířeno někam na střední Moravu, na Olomoucko, tak v olomoucké zoologické zahradě si dnes užijete takový, řekněme, trošku nadstandardní den. No my už míříme opět k tomu nejlepšímu z muziky. Chybět nebude Lucie, Kylie Minogue nebo Mark Ambor tady u nás na Frekvenci 1.

0: taky přidáváme třeba Meghan Trainor. Jo, myslím, že tenhle letní hit rozhodně musí zaznít ve vysílání v tom sobotním dopolední, stejně tak jako zpěvačka Pink. No a vypravíme se také do Františkových lázní, Mandraže. I ty zazní tady u nás na Frekvenci 1, ovšem čas je neúprosný a to značí jediné.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a se mnou už ve studiu připravena i Kačenka Vavřínová. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Ministrům končí vládní prázdniny. Osobák na Hradecku řídil teprve 14-letý chlapec. Jel skoro 200 km v hodině a provoz je aktuálně plynulý bez držení. Po dvoutýdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. Policisté tento týden při běžné kontrole zastavili u Obědovic nedaleko Hradce Králové osobní vozidlo značky Audi, které na silnici druhé třídy jelo rychlostí skoro 200 km v hodině. Za volantem přitom seděl teprve 14-letý chlapec. Hlídce řekl, že automobil je jeho otce. V Králíkách na Orlicko-Ústecku vrcholí vojenská historická akce Cihelna. Letos se poprvé snaží na místo rekonstrukce tvořit fiktivní bitvu.
3: Letošním motivem vyhledávané připomínky druhé světové války je to, jak to mohlo vypadat po roce 1938, pokud by Československo nepřistoupilo na Mnichovskou dohodu a rozhodlo se bránit. Na jednom bojišti se tady tak vedle československé a německé techniky objevuje také rumunská a sovětská technika. Na bojišti ovšem nechybí ani ukázka nejmodernějšího současného armádního vybavení. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: 19-letá česká tenistka Tereza Valentová na turnaji v Cincinnati porazila 6-2, 7-6 Američanku Mary Stojanovou a je sedmou Češkou ve druhém kole.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Sobota bude jasná nebo skoro jasná, nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů, na horách naměříme 25, na Šumavě teploměry ukážou i 28 stupňů a i noc by dnes měla být teplejší oproti předešlým dnům. Teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, bude jasno.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Aktuálně se nikde na dálnicích nezdržíte.
4: Provoz na všech našich dálnicích je aktuálně plynulý, bez nehod a bez kolon. Šťastnou cestu, ať už jedete kdekoliv přes dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.

0: Víme, no a protože Kačenka na rozdíl ode mě je mnohem mladší, technicky mnohem zdatnější, tak mě by zajímala jedna věc, co ty a AI?
1: No, jak bych řekla dnešní omladina, tak máme takový love-hate relationship, to znamená, že jako...
0: Tak tomu jsem vůbec nerozuměl.
1: Že ji jako používám, že ji jako používám, ale za stolik ji nežeru, já jsem hodně podezřívavá a už několikrát se mě, několikrát se mi nachytala, že mi nedávala správná data, ale přiznávám, že s ní řeším dost osobní data.
0: Takže ti prostě neříkala to, co chceš.
1: Taky, ale když zmíním tak třeba nějaký pracovní věci, nějaký přípravy na rozhovory, tak už jsem jí nachytala, že nebyla prostě fakticky správná.
0: Pravdou je, že existují i různí AI asistenti, kteří by nám měli v práci hodně jako pomáhat, ulehčit, měli by nám třeba plánovat nějakou organizaci kalendáře, můžou za nás vyřizovat dokonce maily, což se některým profesím jako musí opravdu hrozně hodit, protože těch mailů jim chodí moc. Ale jeden Australan použil AI asistenta jenom k běžnému objednání do fitka, jo, aby to za něj udělal. Co ten AI asistent ale udělal doopravdy, tak to vám prozradím za malou chvíli. A na jednu stranu jako udělal svoji práci perfektně, na druhou stranu z toho trochu mrazí. Tak bacha s tou umělou inteligencí. A jak to máte vy? Používáte AI na co nejčastěji? V čem vám pomáhá a kde je vaším největším pomocníkem? To by mě zajímalo. 736, to je číslo sem k nám do studia, 30444, nebo mi pište na Instagram Tomáš Fíla a my jedeme do toho nejlepšího z muziky i 4 minuty po 8. No Name nebo Nelly Furtado právě teď tady u nás na Frekvenci 1.
2: Frekvence 1 a Tomáš Fíla.

Passion Fruit na frekvenci 1 přesně ve čtvrt na 9. No a my už teď míříme k tématu, které jsme tady otevřeli hned po zprávách s Kačenkou, a to je umělá inteligence a různý AI agenti. Pravdou je, že ty jsou hojně využívaný a pomáhají nám, šetří nám čas, vyřizují za nás maily, plánují nám schůzky do kalendářů, dělají třeba i výběrová řízení. Zkrátka jsou profese, kde AI agenti dokáží být opravdu velmi, velmi, velmi užiteční. Ale jsou tady samozřejmě i příběhy, které vlastně ukazují možná nebezpečnost těch AI agentů. Představte si, že jeden Australan si chtěl zacvičit pilates, nic neobvyklýho, a chtěl jít do studia, které má poblíž práce a kde ví, že ty pilates jsou opravdu jako dobrý, jo. Jenomže samozřejmě právě díky tomu, že to tam je všechno perfektní, tak ten kalendář je tam obsazený daleko, daleko, daleko dopředu. A tak požádal AI agenta, aby vlastně mu tam vytvořil rezervaci na co nejdřív to bude možný, a celý to nechal na něm. No a představte si, že on mu tam naplánoval to pilates už za 2 dny, ale on věděl, on do toho kalendáře koukal, že vlastně tam je na další 3 neděle beznadějně jako všechno obsazený. A najednou začal zjišťovat, jak je možný, že se tam dostal, a tak se zeptal AI agenta, jak to udělal, jak ho tam vlastně dostal, když tam bylo všude jako plno. No a on mu naprosto bez okolku jako řekl, že hacknul systém téhle té posilovny, šel do toho jejich rezervačního systému, tam vyřadil nějakého člověka, který se tam zarezervoval už dříve, no a nahradil ho tak právě tímhle tím člověkem. Tak on mu řekl, že tudy cesta nevede, že takhle ne, a že by chtěl, aby to tedy vrátil zpátky a dal mu tam nejbližší termín na nějaký volný termín. No a to už mu ten AI agent řekl, že to se omlouvá, ale že bohužel tohle to už udělat neumí. Takže jako krásný příklad toho, jak to někdy ty AI technologie dokáží být vlastně nevyzpytatelné a vlastně dělat něco, co my úplně nechceme nebo s čím jako nesouhlasíme. A jak jste na tom vy? Pište mi na 736 300 444. Používáte umělou inteligenci, k čemu ji využíváte, v čem vám třeba pomáhá? A nebo mi pište také na Instagram Tomáš Fíla. Rád se o to podělím tady se všemi. Tak my jdeme na to nejlepší z muziky, za malou chvíli samozřejmě mrkneme i na silnice a do té doby si dáme určitě Briana Adamse, a nebo právě teď tady máme připravenou zpěvačku Pink.

0: deváté, no a to značí jediné. Se mnou ve studiu opět Kačenka Vavřínová a krátké zprávy.
1: Dobré ráno, na chorvatském ostrově Dugi Otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči jsou nuceni přisouvat trajektem postely, podle nich se plameny šíří lesem a keři. Oheň ohrožuje i domy. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přichází poté, co požár u letoviska Omiš v pátek přinutil úřady evakuovat přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů. Při izraelském úderu na jihu Libanonu zemřelo 7 lidí, informují tamní média. Tři další lidé utrpěli zranění. Útok zničil obytný dům. A Prahu 6 a Prahu 8 ode dneška propojí nová autobusová linka MHD číslo 145 projíždějící tunelem Blanka. Povede z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Hradčanskou a Dejvickou.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Komplikace hlásí z D1 směrem na Prahu.
3: Pozor, sedíte na dálnici D1 z Brna na Prahu. Na 79. kilometru stojí na hranici odstavené vozidlo s poruchou. Projíždíte tady opatrně. Jinak nemáme na našich dálnicích hlášeny žádné dopravní nehody ani kolony. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: No a 3,5 minuty po 8:30, samozřejmě na frekvenci 1 opět. Já opět to nejlepší z muziky a mám pro vás také další příběh, který se týká vlastně umělé inteligence nebo schopností našich chytrých telefonů a ten vám přinesu už za chvíli. Dopadl dobře, je to úsměvný příběh, tak ať trošku odlehčíme tomu tématu, které jsme tady probírali před malou chvíli. To nejlepší z muziky na frekvenci 1, Megan Trainor, Gigi D'Agostino, anebo právě teď vyrazíme do Františkových lázní společně se skupinou Mandraže, tak pojďme na výlet, teď západní Čechy jsou tak krásné. We'll be right back.

0: Michael Jackson na Frekvenci 1, to přesně minutku po 8:45. No a před námi další příběh vlastně AI s AI tématikou. Všichni na mobilech máme takovou funkci, která se říká tísňové volání SOS. To samozřejmě zachraňuje životy. To, když máme nehodu, například na kole, to se třeba stalo mému kamarádovi, který měl pád z kola, prostě podjelo mu přední kolo, fakt si jako docela naložil a díky tomu, že ten telefon detekoval ten pád, tak vlastně pro něj byla schopná přijet záchranka, i když on byl při vědomí, ale říkal, byl jsem fakt rád, že on jako zavolal asi o 10 minut dřív než já, jako jsem se zberchal a ten telefon jsem si, který mu upadl z toho kola, tak než ho byl schopný jako sebrat, jo, takže byl za to šťastný. Teď se stal jeden takovej úsměvný případ, kdy na Jindřichohradecku došlo na policii hlášení na tísňovou linku, které znělo, prosím pomozte mi, jedna zraněná osoba. No a tak policie samozřejmě nelenila. Okamžitě vystartovala na místo, protože ten telefon vždycky vyšle i vaší aktuální polohu. No a přijeli k rodinnému domu, kde se zdánlivě vůbec nic nedělo. A tak tedy zazvonili, přišla jim otevřít paní a oni tedy konfrontovali s tím, že právě z tohoto místa, jako jim přišlo volání na tísňovou linku, že jim přišla zpráva o tom, že se tam někomu něco stalo a ona se strašně omlouvala, ale říkala, víte, já jsem před chvílí, jsem si vařila čaj a mně upadl telefon do hrníčku s čajem a ten telefon, jak se topil, no tak sám vyslal automatické volání SOS. Takže strážníci se tomu jenom zasmáli, řekli, že je to v pořádku, otočili se a zase odjeli. Ale musím říct, že rozhodně někdy nám dokáže ta AI zprostředkovat i takovéhle jako veselé chvilky. No a já si vzpomínám na jednu moji příhodu, kdy dneska už to mají i automobily, že máte takovou tu SOS linku, SOS tlačítko, které většinou bývá umístěno nad zpětným zrcátkem, ale tam také bývá třeba otevírání střešního okna nebo rozsvěcení světel. No, mně už se stalo, že už jsem takhle jako třikrát zavolal na SOS linku, jenom proto, že jsem si chtěl v autě rozsvítit a pod mě jsem prostě trefil ten špatný čudlík. No, tak vždycky jsem se s operátorem domluvil, že já jsem v pohodě, jenom jsem blbej a mám šmatlavý ruce, no, tak nedalo se nic dělat. V každém případě dobře to vždycky dopadlo, tak i vám ať se daří a my posíláme to nejlepší z muziky. Už za malou chvíli vyrazíme na hory. Opět a Radeček na Frekvenci 1 stejně tak jako Imagine Dragons.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. And through it. Nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starost.

0: prací. Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 9 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: A se mnou už ve studiu i Kačenka Vavřínová. Krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. V Chorvatsku vypukl další požár. Zájem o dětské kroužky je opět vysoký a pozor dejte na D1 směrem na Brno. Na chorvatském ostrově Dugi Otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči jsou nuceni přesouvat trajektem posily, podle nich se plameny šíří lesem a keři. Oheň ohrožuje i domy, informovala stanice HRT. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přicházejí poté, co požár u letoviska Omiš v pátek přinutil úřady evakuovat přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů. Zájem o kroužky, které nabízejí domy dětí a mládeže, je i letos vysoký. Největší zájem je tradičně o sportovní či hudební kroužky, ale také například o robotiku, keramiku či kroužky zaměřené na 3D tisk a létání. Některé domy dětí a mládeže zvyšují od nového školního roku ceny o 100 koruny, jiné je nechávají podobné jako loni. Část kroužků má už plnou kapacitu. Na další se bude přihlašování teprve spouštět. O zařazení podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO usiluje Krajské muzeum v Turnově. Pro takzvané kamenářství nyní dokončuje podklady pro nominaci. Více k plánu řekla emeritní ředitelka Turnovského muzea Vladimíra Jakoubiová.
3: Myslím si, že Liberecký kraj jako takový, na to, že to je nejmenší kraj v celé republice, takže má oproti těm jiným výhodu, že hlavně v těch oblastech pod horami, kde nebyla taková pracovní příležitost, tam to řemeslo prostě zůstalo a je tam pevně ukotvené.
2: Na světovém seznamu nehmotného dědictví UNESCO má Česká republika zatím 10 zápisů z Libereckého kraje. Tam je například výroba vánočních ozdob ze skleněných foukaných perliček z Poniklé i ruční výroba skla a bižuterie. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice od 17 hodin a v domácí soutěži si po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel startuje ve 20 hodin.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Čeká nás horký den, bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teplota vystoupí na 31 až 36 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 25, na Šumavě naměříme i 28.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: A krátce po 9. hodině míříme na silnice.
5: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 z Prahy na Brno za Humpolcem. Na 100. kilometru havaroval nákladní auto. Nehoda je s úmikem oleje a na místě zasahují hasiči. Místo je průjezdné pouze levým jízdním pruhem. Počítejte tady s kratším zdržením. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Ze zpráv je to vše. Pokračuje ráno na frekvenci 1 s Tomášem Fílou.
1: To bych si ale musel zapnout mikrofon, já jsem tady začal mluvit a ono se nic nedělo. 3,5 minuty po 9. hodině vás opět zdravíme z našeho rádia, je tady dopolední vysílání Frekvence 1 a my v této hodince vás pozveme na kempy. Na kempy jezdíte i vy, zprávaři, je to tak, Kačenko?
2: Je to tak.
1: A jaký to tam je, jenom prostě takhle divákům jako ze studia, je to větší pohoda tady nebo je to lepší na kempu?
2: Pracovně je to větší pohoda samozřejmě tady z pohodlí studia, ale...

0: Jako tak to je perfektní.
1: No my jsme tam většinou ve stanu a na posledním radiokempu, kde jsme byli, to bylo teď ve středu vlastně na Pohodě, teda na Vranově, pardon, na Pohodě, na Vranově. No tak tam jsme měli ve studiu, protože tam máme takový stan, tak tam bylo ve studiu 38 stupňů.
0: A tak já jsem blázen, to všichni vědí, já to miluju, takže já na stříbrňáku 22, dlouhej rukav skoro, no.
1: No v každém případě vy si budete moci to léto užít společně s námi už ve středu. Řekneme si, kde a na koho se tam těšit, co všechno nás bude čekat. Zavzpomínáme taky a připomeneme vaše vzkazy, které nám píšete o AI. Musím říct, že já s tím mám velmi podobné zkušenosti. Ale co je to nejdůležitější? Je to nejlepší z muziky Cher, Eros Ramazzotti anebo Olga Lounová na Frekvenci 1. Startujeme do nedělního dopoledne.
0: Pěkné dopoledne.
2: Frekvence 1.
3: A Tomáš Fíla.

0: Přesně 9:45. No a jdeme na vaše zprávy, které nám píšete. Bavili jsme se ohledně AI, jestli používáte a jak vám pomáhá. Napsal nám Tobiáš. Ahoj, tady Tobiáš. AI často používám na kontrolu domácích úkolů, ale většinou to spíše kontroluju já po ní. No, Tobiáš, je na druhou stranu i tím se vlastně člověk učí, když kontroluje po někom něco. Ale zase je fakt, že využívání, jako aby ta AI za nás dělala úplně všechny úkoly, to taky úplně není, ne? Co na to říkají ve škole, by mě zajímalo. Nebo to už jsou úkoly do práce? No, Tobiáš nepíše, kolik mu je. Tak v každém případě, teď jsou prázdniny. Nemysleme na školu, užívejme si léta. My k tomu samozřejmě přidáme to nejlepší z muziky. V půl mrkneme na silnice, no a pak nás bude čekat pozvánka na krásný radiokemp, který za vámi jezdíme celý léto, takže pojďme si je společně užívat. No a z muziky YouTube, Celine Dion nebo Martin Garrix a Ed Sheeran už za malou chvíli.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
6: I letos v létě jedeme za vámi.
7: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Radiokempy Frekvence 1.
7: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
8: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

One tady u nás na Frekvenci 1, to krátce před 9:30. Je to neuvěřitelné, ale otázka zní, může v těchto tropických dnech a horkých nocích někde mrznout? Myslím si, že aktuality nám přináší Kačenka Vavřínová.

0: Rokycké slati byly -2 stupně. Přes den ale čekáme tropy s teplotami kolem 630 stupňů. Izraelský vzdušný útok na jižní Libanon si dnes ráno vyžádal 7 obětí. S odkazem na libanonská média o tom informovaly agentury AP a AFP. Úder zranil další 3 osoby a zničil obytný dům. Záchranáři dál pátrají v troskách. Spojené státy tvrdě zasáhnou ekonomiku Iránu. V rozhovoru na televizní stanici Fox News to v pátek prohlásil americký prezident Donald Trump. Ministr financí Scott Bessent ve čtvrtek podle agentury Reuters uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést taková ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Bouralo se na D1 a D5.
2: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 z Prahy na Brno za Humpolcem. Na 100 kilometru havarovalo nákladní auto a v místě je neprojezdný pravý jízdní pruh. Zdržení před nehodou do 15 minut. A bouralo se na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Na 104. kilometru se střetla 2 osobní vozidla. Na místě je policie, počítejte tady s kratším zdržením. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Je to neuvěřitelné, ale -2 stupně na Rokycké slati. Schválně, jako komu by udělali ty -2 v noci dobře? Já bych je teda bral. Já měl v noci jsem měl v bytě 26 stupňů.
0: No, tak už se to blíží.
3: Jako myslíš zima, jo?
0: Zima už bude takhle -2 stupně, je to i během dne, takže...
3: Kdy takhle to přijde?
0: Slibují, že poslední týden v srpnu už bude o dost chladnější, než co zažíváme teď, no, nebo prakticky celé léto, že?
3: Ano, tak to znamená, že poslední týden v srpnu podle meteorologů bude krásných 28 stupňů, to je o 10 míň, než máme teď, takže můžeme se těšit na ochlazení a my k tomu přidáváme to nejlepší z musical Slza, Maggie Rayleigh a nebo právě teď Flashdance, What a Feeling, Irene Karana, Frekvenci 1.

0: Kostly na frekvenci 1. No a teď je ta správná chvíle, kdy vyrazit, kam jinam než? Je to tak, my celé léto jezdíme za vámi, máme vybrány destinace po celé České republice. Já už ve studiu opět nejsem sám, je tady se mnou Verča Elhotová, krásné dopoledne.
1: Dobrý den, ahoj.
0: No a když už se bavíme o kempech, i ty máš vlastně své osobní zkušenosti, protože vy jste vlastně celou tu letošní sezónu zahajovali, je to tak?
1: Přesně tak, my už jsme třetí sezónu s Ondrou Kubalou zahajovali radiokempy, letos v Rožnově pod Radhoštěm, byla to velká paráda a moc jsme si to užili.
0: No a já vás v tuto chvíli pozvu na příští středu, tedy 19. srpna, do kempu Podbořany, který najdete v Ústeckém kraji. Je to v areálu městského koupaliště. A Verčo, ty sama můžeš říct, na co se tam vlastně naši posluchači můžou těšit? Jak to odpoledne z tvého pohledu vypadá?
1: To odpoledne probíhá tak, že to všechno začíná úderem 14. hodiny, kdy za mikrofonem na pódiu uvidíte naše kolegy, tentokrát Janu Knížkovou a Vojtu Efflera. Ty s vámi budou až do 7. hodiny večerní. Během toho budou probíhat různé soutěže, různé třeba kelímky štěstí, můžete vyhrát spoustu cen, bude tam samozřejmě táborák, opečete si špekáček. No a v 7 hodin večer pak z pódia teda tahle dvojice zmizí teda takhle to živé live vysílání.
0: No to zmizíme já, to zmizíme já.
1: Zmizíš i ty jako streetman, ano. No a to pódium už bude pak věnované tomu interpretovi, že jo. Tentokrát tam bude Petr Bende.
0: A musím říct, my už jsme ho zažili a to je velký pohodář. Jako, tam je opravdu na co se těšit, takže přijeďte. Budeme soutěžit i o peněžní poukázky. No je toho fakt spousty, jako pro děcka, pro dospěláky. A já ještě doplním, že když už jsme u té letní pohody, tak se také nezapomeňte zastavit na čerpacích stanicích OMV. Vyberte si některou z nových ledových specialit Viva, Espresso Sunrise, Espresso Tonic, kokosovo-jahodové latte, vanilkové frappé nebo ledové matcha latte. Ty ledové nápoje, ty fakt na kempek frčí, protože ten den je tam horký a je to dobrý.
1: Ano,
0: je to dobrý.
1: Ochutnávala jsem vynikající.
0: Jinak s aplikací MyStation je každá šestá ledová káva zdarma a navíc hrajete o peněžní ceny v celkové hodnotě 500 000 korun. Více na omv.cz. A my se na vás budeme těšit ve středu v Podbořanech úderem 14. hodiny. Přepojeme z Prahy a jedeme, jak se říká pěkně, živě z přírody.
1: Vstup je zdarma a srdečná atmosféra zaručená.
0: No a za malou chvíli také čerstvé zprávy s Kačkou Vavřínovou a do té doby třeba Marek ztracený, Katy Perry, nebo možná ještě s tím jmenou Mercy. To se uvidí, necháme to otevřené. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

počase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

0: pojďme na muziku, kterou si zahrajeme hned po 10. hodině. Bude Lady Gaga. Zahraje nám taky kapela Lucie. A nebo Scatman John. I'm a Scatman. Mezi 10. a 11. hodinou na frekvenci 1, která vám hraje z muziky jenom to nejlepší, a teď už pojďme na novinky.
1: 10 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A ty má pro vás Katka Vavřínová, pěkné dopoledne.
2: Hezké dopoledne, vládě končí prázdniny. Sucho předělává práci i záchranným stanicím a provoz brzdí na D1 směrem na Brno. Po 2-týdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. Hlavním tématem bude podle předsedy vlády řešení trvajícího sucha. Chtěl by obnovit národní koalici pro boj se suchem. Ta vznikla v roce 2018. V končícím létě je pak čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. Sucho přidělává práci záchranným stanicím. Například na Rychnovsku už mají taky oddělení pro vodní živočichy.
3: Jeden dočasný azyl pro tyhle obyvatele přírody musel vzniknout v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Mimo záchrannou stanici a záchranu domácích mazlíčků teď provozují i dočasný depozit pro vodní živočichy. Od tohoto týdne se tady totiž starají také o raky. Kvůli špatné situaci s vodou už například v Kostelci nad Orlicí vydali omezení zalévání hřišť, trávníků, zahrad, na pouštění nádrží a bazénu. Dodržování mimořádných opatření ohledně omezení čerpání vody kontroluje také úřad v Rychnově nad Kněžnou. Oldřich Tamáš, frekvence 1.
2: Dluhy 400 měst a obcí v Olomouckém kraji loni odpovídaly pětině jejich celkových příjmů, což byla ve srovnání s ostatními kraji nejvyšší míra zadlužení. Na každého z obyvatel Olomouckého kraje připadlo v průměru 7 937 korun obecního dluhu. Celkový dluh obecních samospráv tak činil 5 miliard. Vyplývá to ze statistik společnosti KREF. Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu dnes zabojují o medaile největší naděje české výpravy, která je dosud bez jediného cenného kovu. V hodu oštěpem bude obhajovat zlato Jakub Vadlejch, který zatím prožívá nepříliš povedenou sezónu. V běhu na 400 metrů patří mezi kandidátky na medaily halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Soutěž oštěpařů začne ve 21 hodin. Čtvrtkařky poběží finále o pár minut později.
1: Počasí.
2: Čeká nás horký letní den, bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima mezi 31 až 36 stupni. Na horách naměříme 25, na Šumavě teploty kolem 28.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Provoz houstne na D1.
4: Dopravní nehoda stále komplikuje provoz na dálnici D1 z Prahy na Brno za Humpolcem. Na 100 km havaroval nákladní auto a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Zdržení před nehodou od 56. km 25 minut. A dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D1 z Kroměříže do Brno u Vyškova. Do dnešních 18 hodin probíhá údržba vozovky mezi 228. a 226. km a levý jízdní pruh je neprůjezdný. Zdržení zatím 10 minut. Kolona může narůstat. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Zprávy končí, ale na frekvenci 1 už startuje vysílání s Verčou Elhotovou.
0: Tak přátelé, jdeme na to. Já vám všem přeju krásný slunečný víkend. Vaše plány na víkend nám můžete dát vědět v téhle hodině. Už za chviličku si totiž povíme, kam dneska můžete vyrazit, kde se konají zajímavé akce. A před 10:45 nebude samozřejmě chybět naše tradiční narozeninová rubrika Frekvence 1. Vaše přání oslavencům posílejte, a to buď SMS-kou na číslo 736 300 444, a nebo nahrajte hlasovkou přes apku Frekvence 1. Teď už po zprávách zpátky k muzice, máme 4 minuty po 10.
5: To nejlepší z muziky a

0: aktivně, tak já mám pro vás pár tipů. Vydáme se na západ Čech. Do Mažlice totiž opět po roce žijí, konají se tu tradiční chodské slavnosti spojené s vavřineckou poutí. Milovníci zlatavého muku by dneska rozhodně neměli chybět v Litoměřicích. Na Tyršově náměstí proběhne mezinárodní pivní festival, kde se uskuteční soutěž o zlatou pivní pečeť, což je vlastně vůbec nejprestižnější pivovarnická cena v Česku. Koncerty a společné muzicírování nabídne město Kouřim v rámci 17. ročníku festivalu Hudební Kouřim. Za písničku vyražte právě sem. Koukneme se taky do jižních Čech. Město Zliv zve na tradiční akci, a to slavnosti mrkve na Dolním náměstí, a na své si tu přijdou jak dospělí, tak i děti. Noční prohlídku nabízí hrad Lipnice, tajemné místo, kde si kromě večerní procházky užijete taky divadlo, šerm, tanec a hudbu. Začíná se v 7 večer, anebo taky v 9:30. Pod Králickým Sněžníkem se dneska jede triatlon v rámci akce Horský triatlon Úžas 2026. Závodů se může zúčastnit naprosto kdokoliv. A skončíme, jak jinak, přátelé, než u jídla, že jo? Na oblíbené Borůvkové hody vyražte do obce Malá Morávka. V místních restauracích tu můžete ochutnat borůvkové speciality. Mňam. No tak přejeme z Frekvence na dobrou chuť a krásný víkend plný dobrého jídla a samozřejmě zážitků.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Ahoj, tady Miraj. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Do

0: Pokud jste právě teď za volantem, tak zbystřete.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Máme pro vás čerstvé dopravní info.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna počítejte s kolonou za Humpolcem. Zpomaluje se na 95.5 kilometru. Popojíždět budete po 100 kilometr, kde blokovala nehoda pravý jízdní pruh. Nyní se jede již oběma pruhy, zdržení je tam na 20 minut. S kolonou počítejte také na dálnici D1 ve směru z Kroměříže do Brna. Za Vyškovem pracují silničáři v levém jízdním pruhu mezi 228. až 226. kilometrem. Zdržíte se tam 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: Tak pokud jste právě teď na cestách, jezdíte opatrně a šťastnou cestu vám přejeme s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Bude 10:45. Posloucháte Frekvenci 1, která vám hraje z muziky to nejlepší a já vám všem přeju krásné sobotní dopoledne. To tady máme 15. srpna a kdo dneska slaví ze známých osobností, tak pojďme se na to podívat. Americký herec a taky režisér Ben Affleck, kterého jsme mohli vidět například ve filmu Pearl Harbor, nebo taky ve snímku Argo, který dokonce i režíroval a dokonce má doma i Oscara za vůbec nejlepší scénář k filmu Dobrý Will Hunting, který napsal se svým dlouholetým přítelem a hercem Mattem Damonem. Benovi Affleckovi je dneska 54 let. Narozeniny má dneska taky další velká hollywoodská hvězda, a to herečka Jennifer Lawrence. Hunger Games, Pasažéři anebo skvělý film Rudá volavka, to jsou všechno snímky, ve kterých hrála a slaví dneska 36. narozeniny. No a u nás přejeme všechno nejlepší herečce a taky zpěvačce Haně Křížkové, které je dneska 69 let a Hanička má krom narozenin taky svátek, takže všechno nejlepší, k tomu se dostaneme. A 37. narozeniny má dneska taky hokejista Jakub Voráček a o rok starší je i náš kolega z Frekvence 1, herec a moderátor Jan Kraus, který slaví 73. narozeniny. Tak přejeme z celého srdce všechno nejvíc nejlepší. No a taky vy přejete prostřednictvím SMSek. Dobrý den, dnes má dcera Agáta Klementová slaví krásné 15. narozeniny. Mohli byste jí popřát všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v nové škole. Přeji mamka, taťka, Naty, Gabča, Lily a Bertík. No tak my se přidáváme Agátce všechno nejvíc nejlepší, pořádně to oslavte. A jak už jsem tady dneska nakousla, 15. srpna slaví svátek Hana, Haničky mají svátek. Jméno s hebrejským původem, které znamená milosti plná. A u nás je hodně Haniček, téměř 146 tisíc. Moje mamka je taky Hana, moje babi je taky Hanka, tak dneska to oslavíme. Přeju vám všem, pokud posloucháte všechno nejvíc nejlepší, posíláme kytku, hubičku a všem jen to nej, všem, kdo dneska slavíte.

0: taky čerstvé zprávy.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
3: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás na frekvenci 1 Ondra Albrecht. Hezké dopoledne.
4: Hezké dopoledne také ode mě. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. I tak čekáme dnes tropické teploty. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga. A zdržíte se na dálnici D1. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slatině na Klatovsku byly -2 stupně Celsia. I na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den dnes ale opět čekáme v Česku tropické teploty, které se dostanou až na 36 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli potom bude ještě tepleji. Postupně se ale v neděli začne obloha zatahovat a v pondělí by mělo začít pršet. Betonový povrch části Pražského okruhu mezi sjezdem u Vestce a napojením na D1 u Modletic je zhruba v polovině své technické 30-leté životnosti. Silničář ho opraví speciální technologií. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl ji popsal.
5: Nesnižujeme tloušťku té cementobetonové desky, zbrousíme to, vysanujeme tam, kde vznikaly nějaký trhlinky, povrch takzvaně penetrujeme speciální pryskyřičnou směsí, která jednak zajistí skutečně to prodloužení životnosti, snížení hlučnosti a dramaticky se tady opět obnoví a zlepší tedy protismykové vlastnosti.
4: Práce na úseku, kterým běžně projede za den až 100 000 vozidel, jsou rozdělené do 6 etap a potrvají do 18. října. Počet obětí zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores, vzrostl na 38. Podle agentur to oznámily indonéské úřady. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Tisíce obyvatel pobřežní oblasti byly evakuovány. České ministerstvo zahraničí ale nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo i české občany. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice od 5 odpoledne a v domácí soutěži si po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Ve stejný čas budou Pardubice hostit Mladou Boleslav a Slovácko bude hrát s Olomoucí. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začíná až ve 20 hodin.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Jak už bylo řečeno, tak dnes opět čekáme tropické teploty. Teploměr by měl vystoupat na 32, místy až 36 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno a bude vát slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku přechodně mírný jižní vítr.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Zdržení asi na 20 minut na dálnici D10 na 20. až 25. kilometru. Na dálnici D4 při odjezdu z Prahy od 1. po 10. kilometr necháte přes 20 minut v koloně. Aktuálně kolona taky v Benešově. Při cestě dál na Tábor tam necháte asi 15 minut. A s komplikací počítejte i na D1 před Vyškovem. Na 232. až 227. kilometru je tam taky kolona asi na 15 minut. Tak šťastnou cestu. Teď už pokračuje Veronika Elhotová.

0: Chviličku si povíme podrobnosti. A ve středu se s další zastávkou Radiokempu vydáme tentokrát na severozápad Čech. A opět se můžete těšit na spoustu zábavy a taky muziky. A jakého hvězdného hosta vám přivezeme? No máte se na co těšit. Podrobnosti si povíme v téhle hodině, tak zůstaňte s námi na Frekvenci 1. Hrajeme to nejlepší z muziky.
1: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

0: výzvu s narozeninovým přáním. Krásné sobotní dopoledne, mohla bych poprosit ještě o přání k narozeninám pro Mirka Staňka z Přílep ke krásným 72. narozeninám. Všechno nejlepší přejeme my všichni. Tak my všichni taky z Frekvence 1 se přidáváme a přejeme Mirkovi všechno nejvíc nejlepší, hlavně to zdraví. No a přátelé, včera jste mohli opět jako každý pátek live přímo v našem vysílání Frekvence 1 potrápit své mozkové závity. Ve vědomostním kvízu Frekvence 1 se střel Miloše. No a poměřit tak znalosti s Milošem, ale taky ostatními posluchači. Mozek můžete nicméně potrápit zpětně taky o víkendu, pokud jste to včera náhodou nestihli, a zároveň se tak něčím pobavit a zabavit na pár minut a třeba i potrénovat na příští pátek. Všichni víme, že trénink dělá mistra, že jo? Takže si otevřete naše webovky frekvence1.cz, najděte si kvíz a zkuste odpovědět na 9 otázek na jedno vybrané téma. Zkuste to. A to téma se každý týden mění. Včera bylo například téma na jiné planetě, ale už jsme tu měli třeba taky vůně dálek, anebo téma pod lupou. Takže natrénujte a příští pátek buďte v 9 hodin a 45 minut ready sestřelit našeho kolegu Miloše Pokorného živě ve vysílání a ostatní hráče. Stačí mít jenom po ruce mobil, anebo třeba taky počítač s připojením na internet. Tak co, dokážete zodpovědět všech 9 otázek správně? A pozor, pokud budete nabušení informacemi, můžete vyhrát i luxusní ceny. Víc hledejte na našem webu.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Haroldová, což jsem zjistila až posléze, když mi divně voněla, tak můj kolega Ondra Albrecht si dal šunku, ale ano. Na housku si nedal jeden plátek, ale pět plátků.
1: Čtyři tam byly. Zase jako...
0: Tak to byly ale silný plátky.
1: No. Ale no. Tak já jsem jako přehnul na půl, víš?
0: A proč jako tolik?
1: No tak protože to jsou také ty mindráky z dětství, kde jsme dostávali jeden pláteček, víš, prostě. A teďka, jakože už jo, si to takhle. Můžu koupit sám, už mi to naše nemůžou zakazovat, no tak prostě tam dám čtyři plátky, no.
0: Podle šunky prostě poznáš, jak je na tom člověk dobře finančně.
1: Tak.
0: Aha, OK. Frekvence 1. Doprava. Tak Ondro, a jak jsme na tom na silnicích?
1: Jako tak jsou, když se to tak řekne anglicky, protože ještě stále tady jsou nějaké komplikace. A to konkrétně na dálnici D10 na 20. kilometru, kde je kolona zhruba na 20 minut až po 24. kilometr. A kvůli rekonstrukci a práci na silnici se stále zdržíte na dálnici D4 při odjezdu z Prahy na prvních 10 kilometrech za Prahou. Je tam taky kolona zhruba na 15 až 20 minut, moc se to objet nedá. Ještě taky hlášená stále kolona na dálnici D1 na 232. kilometru a táhne se až na 227. kilometr. Je to kvůli práci na silnici a taky zúžení a taky napojování na Stevišovské dálnice od Prostějova. Tak šťastnou cestu a pevně nervy za volantem.
0: A jezděte opatrně.
2: Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Přátelé, je to tak, další Radio Camp Frekvence 1 se nezadržitelně blíží a čeká nás už ve středu 19. srpna, a to na koupališti a v kempu Podbořany. No a vy si tak můžete přijít podívat, jak se živě vysílá. Od 14 hodin se na vás za mikrofonem těší Jana Knížková a taky Vojta Effler. No a večer od 19 hodin rozezní kemp oblíbený zpěvák Petr Bender.

0: táborák, špekáčky si opečeme, kelímky štěstí, takže si odnesete určitě i nějakou cenu, protože to štěstí budete mít. No a samozřejmě i závěrečná afterparty diskoška, tak doražte, vstup je zdarma. No a další a zároveň poslední zastávka Radio Campu Frekvence, na to je šílený, jak to letí, proběhne následující pak tu další středu, a to 26. srpna v Campu Kristýna. Budou tam opět kolegové Jana s Vojtou a večer pak vystoupí Marpo. Tak to jenom, abyste věděli, co nás čeká do konce srpna, protože přece jenom konec prázdnin, je to hrozný, už se blíží. Tak se s náma přijďte užít ještě ty středy plné skvělých zážitků a těšíme se na vás.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Frekvenci 1, blíží se 12. hodina a to znamená, že tady máme ochutnávku muziky po celý den, milováno. Zaspívá nám taky Mikael. A spolu si poslechneme taky Rednex. Za moment už novinky a čerstvé zprávy.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu radio.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A ty vám nese Ondra Olbrecht. Hezké dopoledne.
4: Hezké dopoledne. Kvůli tropickým teplotám platí výstraha před ohrožením zdraví pro celé Česko. Na chorvatském ostrově Dugi otok vypukl rozsáhlý požár a zdržíte se na dálnici D4, D1 a také na D10. Kvůli tropickým teplotám platí pro dnešek i neděli výstraha před ohrožením zdraví pro téměř celé Česko. Hrozí přehřátí a dehydratace, oznámil Český hydrometeorologický ústav. Teploty dnes můžou podle předpovědi ústavu vystoupat až na 36 stupňů Celsia, zítra až na 37. Dále také platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu přinese až přelom tohoto a příštího týdne, kdy se objeví deště a ochladí se. Vládní prázdniny se chýlí ke konci a odstartuje tak brzy ostrá kampaň před komunálními volbami na podzim. Jak řekl Frekvence 1 politolog Jiří Pehe, komunikace hlavních aktérů se nebude lišit od toho, co vidíme už teď v celostátní politice.
5: Ty vládní strany budou argumentovat, že pokud je něco špatně, tak za to může ta předchozí vláda a oni pracují na tom, aby se to zlepšilo, a zase naopak ty v současnosti opoziční strany budou argumentovat tím, že vláda Andreje Babiše už je u moci 8 měsíců a za tu dobu se událo dle jejich soudu to, či ono, co je jaksi negativní.
4: Zástupce do obecních a městských zastupitelstev budeme stejně jako třetinu členů Senátu volit v pátek 9. a v sobotu 10. října. Na chorvatském ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči byli nuceni přesouvat trajektem posily a podle nich se dnes plameny podařilo dostat pod kontrolu. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přišly poté, co požár u letoviska Omiš v pátek přinutil úřady dočasně evakuovat přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů. Pouhý půl den po zisku titulu mistra Evropy na 50-metrové trati znakař Miroslav Knedla nepostoupil z rozplaveb závodu na 100 metrů do semifinále. 21-letý plavec dnes v Paříži časem 55,36 sekund výrazně zaostal za svým osobním maximem a obsadil až 40. místo. Naopak Jan Čejka si na polohové dvoustovce vylepšil vlastní český rekord na minuta 59,73 a večer se představí v semifinále.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Jak už bylo řečeno, tak dnes čekáme tropické teploty. Teploměr se zastaví mezi 31 až 36 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 25. Na Šumavě o něco tepleji. Bude vás slabý proměnlivý vítr a bude jasno nebo skoro jasno.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Stále je hlášeno několik kolon na dálnici D4 při odjezdu z Prahy mezi 2. a 8. kilometrem. Je kolona zhruba na 25 minut, je to kvůli rekonstrukci mostu. Na D10 se zastavíte v koloně na 20. až 25. kilometru ve směru na Mladou Boleslav asi na 10 minut. No a zhruba na 15 minut je potom průjezd Brnem po dálnici D1 ve směru na Prahu. Je to především kvůli dopravní nehodě, která se stala na 186. kilometru. Jsou tam dvě havarovaná vozidla, na místo míří policie. Jeden pruh je neprůjezdný, aktuálně zdržení zhruba na 15 minut, dá se očekávat, že poroste. V opačném směru na D1 při průjezdu Brnem necháte zhruba dalších 10 až 15 minut navíc. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Veronika Elhotová.
3: A my už se za chvilku vydáme do Žatce v rámci nového dílu podcastu Jana a výlety na míru a radost budou mít hlavně milovníci piva. Podrobnosti se dozvíte už za malou chvíli a jako desert po obědě pro vás budu mít také anekdotu v rubrice Zkus mě rozesmát. Tak pěkné poledne a hezký poslech z Frekvencí 1.
2: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: zavítali do Prahy. A řeknu vám, byl to opravdu velký zážitek. Máme přesně 12 hodin, 15 minut, jsme rádi, že jste s námi. No a pokud si kladete otázku, kam vyrazit na výlet, tak je dobře, že posloucháte právě Frekvenci 1, protože tentokrát vás podcast Jana a výlety na míru vezme do Žatce, města, kde se všechno tak trochu točí kolem chmele a piva. Čeká vás historické centrum, chmelařská krajina zapsaná na seznamu UNESCO, staré pivovary, vyhlídky i trochu netradiční zajímavosti a unikátnosti. Navštívíte například Muzeum chmelařství, které není ledajaké.
1: Je to největší muzeum chmelařství na světě dokonce. Je to tam opravdu krásný, jaký figuríny, různý vozy, připadáš si tam chvílema jako opravdu v jiný
0: kozy.
1: Době. Kozy taky tam jsou. Koně, všechno.
0: Ne, to se jenom rýmovalo.
1: No. Máme taky rýmovací díl, že jo. Mají tu dokonce speciální pivní orloj.
0: Aha.
1: Venku. Je opravdu povedený, hezký, vždycky v celou se tady kalí pivo. Jak tady jsou různý ty svatoví a apoštolové a tak, tak tam jsou prostě a takhle začnou naklánět ty pulitříky.
0: To je dobrý,
1: to. Je to super. A ten orloj ukazuje, jak čas samozřejmě, tak taky ty astrologické údaje, znamení zvěrokruhu a dokonce jednotlivý práce na chmelu v jednotlivých měsících, jak se to otáčí, tak vidíš, teď se sázel, teď se sklízel, teď se pil.
0: A protože Žatec má opravdu svérazný smysl pro humor, zastavíte se taky u hrobu údajně nejstaršího pivaře na světě, Homo Lupula, neboli Loisy Lupulina. A samozřejmě nebude chybět ani tip, kam zajít na dobré pivo nebo něco dobrého k snědku. Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, ve které vás Jana Knížková a taky Míra Michálek vezmou do Žatce a okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvence 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: dál. A pokud jste právě teď na cestách, tak pro vás má Ondra čerstvé dopravní info.
1: Frekvence 1.
2: Doprava. Je to tak, jdeme se podívat na dálnice, protože stále se zdržíte v koloně na D4 při odjezdu z Prahy. Od 4. po 8. kilometr je kolona zhruba na čtvrt hodiny. Kolona je potom také na dálnici D1 a ne 1. Připravte se na zdržení na 38. až 34. kilometru ve směru na Prahu. Tam necháte zhruba 20 minut. Na 10 minut je kolona na 130. až 140. kilometru ve směru na Brno. U Brna je potom kolona na čtvrt hodiny ve směru od Prahy na 190. až 200. kilometru. No a ve směru na Prahu se rozjíždí kolona po dopravní nehodě na 190. až 186. kilometru. Necháte tam zhruba asi 20 minut. Kolona je aktuálně hlášena taky z D11 na 34. až 30. kilometru, a to asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu a hlavně pevné nervy.
1: Frekvence 1.
2: Nejrychlejší dopravní servis.

0: 42 minut. Jsme rádi, že jste s námi. No a teď už se jdeme smát. Je to totiž další vtip z rubriky Frekvence 1.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Když má pro nás fóreček, tak všeho nechte a nechme se pobavit právě
3: ale
0: teď.
3: Říká se tomu kameňák, ne? Nebo tak nějak.
0: Kameňák, rychlej, ty máme teď, rádi.
3: Teď, přišlo mi to do schránky, tady napsáno. Tyjo, ty máš ale jako fakt hezký tetování. Co to znamená? To jsou křečový žíly.
0: Hezký tetování.
3: Takže to nikdy nepoznáš.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.

0: pecku od Spice Girls. A my nezastavujeme, za chvilku už budou taky zprávy.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy, Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mělo dorazit až v pondělí. Nejméně 38 lidí zemřelo při zemětřesení v Indonésii. A zdržíte se na dálnici D1 i D11. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mělo dorazit až v pondělí. Předtím nás ale čeká horký víkend s teplotami nad tropickou 30. Podrobnosti k této výstraze řekl Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: V sobotu budou maximální teploty dosahovat 31 až 36 stupňů a v neděli 32 až 37 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech už bude o něco chladněji, kolem 30 stupňů. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí.
7: Vedro může komplikovat i dopravu, živočišnou výrobu nebo energetiku a představuje zátěž pro lidský organismus. Slůňata, jejichž narození očekává začátkem příštího roku, pražská zoologická zahrada se podle posledních kontrolních vyšetření ultrazvukem vyvíjí dobře. Chovatelé v uplynulých dnech sledovali u březích slonic Tamary a Janity, například játra nebo páteř vyvíjecích se mláďat. Více řekl mluvčí zoologické zahrady Praha Filip Mašek.
9: Lidé se mohou těšit také na speciální komentovaná setkání, během kterých se dozvědí třeba o březosti našich dvou slonic, Tamary a Janity. My jsme v posledních dnech dělali kontrolní ultrazvuky obou slonic a vypadá to, že sluňata se vyvíjejí dobře. Pozorovali jsme třeba zdravá játra a páteř na těch snímcích. Ty porody očekáváme na začátku příštího roku. Janita by měla porodit zhruba v únoru a slonice Tamara o 2 měsíce později, tedy v dubnu.
7: Zoologická zahrada dnes slaví Světový den slonů, při kterém se návštěvníci dozvědí také podrobnosti o březosti obou slonic nebo uvidí komentované koupání. Nejméně 38 lidí zemřelo při zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance byla 20 mrtvých. Úřady původně vydali varování před tsunami, později ho ale stáhli. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí ale nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Po včerejší divácky atraktivní městské rychlostní zkoušce dnes pokračuje 55. ročník Barumček Rally Zlín. Úvodní téměř 10 kilometrů dlouhou trať v ulicích Zlína ovládl Ital Andrea Mabellini. Nejlepší z českých jezdců byl třetí Adam Řezík. Špička soutěže je přitom mimořádně vyrovnaná. Prvních 6 posádek dělili v cíli pouhé 4 sekundy. Do letošní Barum Rally startovalo 105 vozů. Závodníci přijeli z 19 zemí.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
7: Jak už bylo řečeno, tak nás čeká ještě tropický víkend a potom přijde ochlazení. Dnes tedy teploty až 36 stupňů Celsia. O něco chladněji bude na horách, tam bude kolem 25 a bude jasno nebo skoro jasno.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
7: S nehodou počítejte na dálnici D1 a to ve směru od hranic na Ostravu na 356. až 354. kilometru. Dvoukilometrová kolona vás zdrží zhruba na půl hodiny až 3/4 hodiny kvůli nehodě. Dále je taky kolona na dálnici D1 před Prahou na 36. až 30. kilometru, kde se zdržíte kolem 15 minut. A zhruba na 10 minut je zpoždění v obou směrech při průjezdu kolem Brna na dálnici D1 kvůli hustému provozu. Tak šťastnou cestu, pokračuje.

můžete vyhrát 620 tisíc korun. Tak o tom už za moment a nebude chybět ani hodina plná té nejlepší muziky, tak ať už nás lehce po 13. hodině ladíte odkudkoliv, zůstaňte s námi a užívejte soboty.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Opět v pondělí vám dáme na Frekvenci 1 možnost hádat poslední slovo na konci věty našeho hosta. Tím byla nedávno herečka Petra Hřebíčková.
3: Dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Uhádnete, co si Petra přivezla z dovolené v Dánsku? Pokud vás napadla odpověď a naše poslední slovo na konci věty, volejte v pondělí ráno po 7. hodině do studia a vyhrajte 26 000 korun. Budu vám držet palce.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3900.

0: S frekvencí 1 trávíte pohodové sobotní odpoledne.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: No a jak pohodově nebo nepohodově to vypadá na dálnicích, tak to už nám řekne Ondra Albrecht.
2: Ano, jdeme se podívat na dálnice. Stále se zdříte v koloně, která se vytvořila na dálnici D1 na 356. až 359. kilometru ve směru na Ostravu. Necháte tam v ní zhruba aktuálně půl hodiny. V opačném směru je to asi na 10 minut. A další kolona vás potom potká také na D1 na 315. až 312. kilometru ve směru na Prahu. Tam to je zhruba na čtvrt hodiny. Před Prahou je potom zdržení na 10 minut na 38. kilometru. A ve směru na Hradec Králové, z Hradce Králové na Prahu se taky lehce zdržíte i na dálnici D11, a to zhruba na nějakém 17. kilometru. Na D5 je potom hlášená kolona na 105. až 111. kilometru ve směru k hranicím s Německem. Je tam aktuálně zdržení docela dlouhé na několik desítek minut kvůli práci na silnici. Tak šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 41 minut, tak to byl Elton John. A teď už já mám ve studiu mého milého kolegu Máru Maláška. Máro, ahoj.
1: Dobrého dne.
0: Čověče, 2 týdny do konce prázdnin, toto letí, tak ještě před námi jsou 2 poslední radiokempy.
1: Je to tak.
0: A tebe vždy najdou naši posluchači, pokud by se s tebou chtěli vidět, že jo, live a pokecat si s tebou u kilímku štěstí.
1: Já mám pod palcem lehký hazard, ano. On provozuje frekvence 1.
0: Prosím tě, tak jak to probíhá, ten lehký hazard zatím?
1: No, vždycky se utvoří fronta, jak se říká, že lidi už vlastně nechodí ani jako výherní automaty, ale tady tohleto je vidět, že jim to hodně chybí. Kasína nejsou, že jo. A my jsme přinesli tady tuhletu cestu, jakože tu formu toho lehkého hazardu v podobě kelímku štěstí.
0: Aha,
1: a jo, to obrovský zájem, obrovský.
0: No a máš nějaký jako příběh třeba, který se ti tak jako do té paměti vril?
1: To byl hned ten první kemp v Rožnově pod Radhoštěm.
0: Ano.
1: A tam teda byla...
0: No? Ty počkat, a to já si vzpomínám, že jsem tam zrovna u toho byla, byl tam nějaký mladý kluk, co rozbil prasátko.
1: No, ono to bylo takhle, tak protože už dneska děcka nemývají prasátka.
0: No, jakože obrazně řečeno,
1: ano,
0: že jo.
1: A...
0: Dostal kapesn prostě.
1: Máma mu řekla, že mu na hazard dávat nebude.
0: Jasně.
1: No, ona mu zaplatila 1-2 kilímky a on prostě tam viděl ten paddleboard. Mami, já ho chci. Já ho strašně ho chci.
0: Aha.
1: No, tak to se na mě nezlopalo, abyste jim do toho nasypal takových peněz. Prosím tě, pojď, jdeme pryč. Ne, já to chci. Já si to dám ze svýho. Jak myslíš, mladý?
0: Počkej, jak to dopadlo?
1: Tak šel, nasypal do toho 16 ze svýho.
0: Ty bláho.
1: Jo, což není málo.
0: Takže hned potom jste zavřeli stánek.
1: No ne, jo,
0: vyděláno.
1: Tak... No. A měl šťastnou ruku a picko z dovozu. Jasný.
0: Ty, jo, tak tomu říkám teda štěstí, no.
1: Odcházel, takhle mu tekly slzy. A co je na tom jako zvláštní,
0: no,
1: že to ti člověče v tom Rožnově pod Radhoštěm byli lidi, co jsou tady z Prahy. Tam měli na dovolenou.
0: Jeli až na Moravu.
1: Jo.
0: No já se nedivím, protože ten kemp je krásný.
1: No já se nedivím, já vím, že vyhraju paddleboard, tak tam jedu taky.
0: No jasně, ty jo, za 16, viď?
1: No já to vůbec, je zlatý.
0: Já ani nevím, kolik stojí paddleboard v dnešní době.
1: Moc.
0: O dost víc.
1: Tak jako a udržet se na tom, tak nezaplacení.
0: Tak to je to fakt. Každopádně doražte určitě do dalších radiokempů. Ve středu nás čeká koupaliště a kemp pod Bořany. A pak poslední kemp 26. srpna v kempu Kristýna. Takže se na vás moc těšíme. Vstup je zdarma, čeká vás velká zábava a samozřejmě taky spoustu interpretů a hlavně pan Malášek.
1: Přijďte, já přijdu.

0: frekvenci 1 jste nejlepší muziky Eros Ramazzotti a do další hodiny Lady Gaga, Mirai a nebo Venga Boys.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s panem Albrechtem.
3: Hezké odpoledne. Pojďme se podívat na to, co je aktuálně u nás nového. Tak. Ceny potravin v Česku snižuje mimo jiné válka mezi obchodními řetězci. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga a zdržíte se kvůli nehodě na dálnici D1. Ceny potravin v Česku snižuje mimo jiné válka mezi obchodními řetězci. Obchody nabízí některé základní potraviny, jako jsou mléko, máslo nebo vajíčka, za podnákupní cenu, aby přilákali zákazníky, kteří následně v obchodě utratí peníze. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy ale nejde o špatnou praxi, protože na ně nikdo netratí. Lidé podle něj mají levné potraviny a zemědělci a potravináři dostávají za své produkty cenu, jakou si domluví. Není podle něj pravda, že by například mléko dostávali za litr mléka 6 korun, kde výrobní náklady činí zhruba 10. Očkování proti klíšťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším 50 let, napsal to web veřejnoprávní televize.
4: Skoro u poloviny pacientů se po půl roce objevují neurologické potíže. Změna by tak mohla uspořit i 650 milionů korun na nemocenské. Proočkovaná je teď polovina populace. Národní strategie cílí na 3/4. Lidé pod 50 let v očkovacím centru zaplatí 1100 korun. Pojišťovny by ale vakcínu mohly hradit i mladším dospělým. V prvních 5 letech by to k vakcinaci mohlo motivovat až 172 tisíc dosud neočkovaných. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Jihokorejský prezident Choi Myung dnes vyzval k jednání se Severní Koreou s cílem dosáhnout mírové smlouvy, která by nahradila současné příměří, píše Reuters. Obě země zůstávají od války v 50. letech formálně ve válečném stavu. U příležitosti výročí osvobození Koreje od japonské koloniální nadvlády jihokorejský prezident prohlásil, že by obě Koreje měly usednout k jednacímu stolu a usilovat o mírové soužití. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá od 17 hodin Teplice a v domácí soutěži si po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Ve stejný čas budou Pardubice hostit Mladou Boleslav a Slovácko bude hrát s Olomoucí. Trápící se Plzeň pak chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začíná až v 8 hodin večer.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Pojďme ještě na teploty, které dneska můžou poskočit místy až na 36 stupňů Celsia. V noci potom bude kolem 15, místy v údolích kolem 11 stupňů Celsia. Zítra bude opět teplo, místy může být až 37 stupňů Celsia. Oba dva dny nás čeká jasná a slunečná obloha. Ochladit by se mohlo až při pondělku.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: S kolonou počítejte na dálnici D1, ta se stala u Ostravy na 359. kilometru a aktuálně se tam zdržíte minimálně půl hodiny kvůli odstraňování následků. Další kolona je taky na dálnici D5 ve směru na Německo na 113. až 100. kilometru a na 10 minut je potom zdržení na dálnici D1 na 27. až 23. kilometru před Prahou. Tak šťastnou cestu, teď už začíná odpolední vysílání a Marek Malášek.
0: Já moc krát děkuju za toto krásné antre. Zatleskej si, no.
3: Já tě tleskám.
0: Nezasloužil. Já pro tebe ale nic nemám, čověče.
3: Tak tě tu vícu v tomto hicu. No, dobré.
0: To je fantazie.
3: Asi vyšel, že?
0: Ne, tohle Láďa Jakubčeva nikdy čověče neudělá.
3: No, to víš, no. Já tě mám radši.
0: Víš, co on dělá?
3: No.
0: Já třeba se ho zeptám, jakože spolu vyřešíme nějaký vstup, mm-hmm. A on vždycky, já mu to schválně neříkám, o čem to bude, a on to vždycky prozradí.
3: Tak to naštěstí já neprozradím, protože já to nevím, že jo? A kdo co neví, tak to nepoví.
0: To je zlatý chlapec.
2: To nejlepší z muziky. A Marek Malášek.

0: pojďme se podívat na nástřel akcí, které se budou, nebo které jsou spíš aktuální teď o víkendu. Pokud už vás voda, to horko, válení se u vody omrzelo, tak třeba v Seči na Pardubicku, tady to je o tomto víkendu akce s názvem Železnohorský traktor 2026. Takže přehlídka nejenom zemědělské techniky s bohatým programem, no dokud nepadnete horkem anebo po traktor. V Rumburku na Ústecku tento víkend chystají slavnosti města v Brané, to už je Olomoucko. Tady jsou na programu zase prohlídky vojenské techniky pod krycím názvem Kolštejn 1938. No a na jižní Moravě v Uherčicích Býtovská hradní pouť a v Ústopěčích krojované hody. Tak sestavte na košt.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože?
1: Maxi Výprodej?
2: Ano,
1: Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL.

0: Každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Dávno už vím, že chodím já ti. Jsem čudný tvor, tak zachráň nás skôr.

0: 4 minuty chybí do půl třetí, Scorpions za námi, ale před námi Marek ztracený, tak zachovejte paniku, muzika bude a dobrá. Jak to vypadá na silnicích? To pojďme zmapovat s Ondrou Albrechtem.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hezké odpoledne, ještě stále se zdržíte kvůli dopravní nehodě, která se stala na dálnici D1 u Ostravy. Ve směru na Prahu na 359. až 354. kilometru počítejte s kolonou zhruba na půl hodiny, v opačném směru je zhruba na 10 minut. Zdržíte se taky před Brnem na dálnici D1, při příjezdu od Prahy se zastavíte už na 191. kilometru, kolona potom pokračuje i za Brno, ale tam už je to zdržení menší. No a taky komplikace přetrvávají na dálnici D5 ve směru na Německo na 107. až 111. kilometru. Ostatně zdržíte se taky v opačném směru na 115. až 105. kilometru. Je tam zúžení a pojedete asi o 10 minut pomalejš. Tak šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: O tu nejlepší muziku se staráme taky těm, kteří právě teď sedí za volantem a třeba popojíždí v koloně od Golčova Jeníkova směrem do Havlíčkova Brodu, potom také kolem Brna u Popůvek, je to taková už klasika, no ale taky těm, co jsou na D1, ono to tak nějak stojí už u odbočky na Chocerady směrem na Prahu, tak tady počítejte s tím, že se lehce zdržíte. No, podrobněji se dopravy budeme věnovat hned po celé.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood. A věm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music.
4: The winner takes it all.
2: S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio.

0: čtyři řátou nezní vůbec marně.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Ondrou Albrechtem.
5: A já přeju hezké odpoledne. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slati byly minus 2 stupně Celsia. Po téměř dvou dnech se plně obnovil provoz vlaku u Studénky na Novojičínsku. A se zdržením ještě stále počítejte na několika místech D1. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slati na Klatovsku byly minus 2 stupně Celsia. Na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den ale budou zase v Česku tropické teploty. Dostanou se místy na 36 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli pak bude ještě tepleji. Postupně se ale začne obloha zatahovat a v pondělí by měl začít pršet. Po téměř dvou dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku. Oznámil to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera jen na jedné koleji kvůli strženému trakčnímu vedení. Ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které nabíraly zpoždění. Německým hasičům se daří získávat kontrolu nad požárem, který zachvátil už stovky hektarů lesa u obce Hirtgenwald ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko. Rozsáhlé lesní plochy pohltily plameny také v sousední Belgii. Obě země v posledních dnech sužovala vlna veder. Střelec jediné branky ve finále letošního fotbalového mistrovství světa Ferran Torres podle očekávání přestoupil z Barcelony do Paris Saint-Germain, s níž podepsal pětiletou smlouvu. Podle španělských médií zaplatili vítězové ligy mistrů za 26-letého útočníka v přepočtu 1,2 miliardy korun. Francouzský klub potvrdil přestup na svém webu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Jak už bylo řečeno, tak dnes a ještě také zítra nás čekají tropy, dnes 36, zítra až 37. Jak noc, tak den má být jasný a slunečný. To je teda takhle, noc slunečná nebude, že jo, ale den určitě ano, ale bude jasná ta noc. Teploty v noci klesnou místy na 11 stupňů Celsia, a to hlavně v údolích. Zítra potom očekáváme, že se postupně k večeru začne už místy zatahovat.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Před Prahou se zbrzdíte na dálnici D1 v koloně, která je zhruba na 10 minut na 27. až 23. kilometru. Na 10 minut je také kolona na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy na 191. až 196. kilometru. A ještě jednou ta slavná D1 na 356. až 354. kilometru. D1 u Ostravy ve směru na Prahu se taky zdržíte kvůli vyšetřování dopravní nehody. Tak šťastnou cestu, teď už je to tvoje, Máro.
0: Já moc krát děkuju za předávku. Mám tady docela zajímavé téma, dávej dobrý pozor.
5: Ano.
0: Tak trochu se to týká žen.
5: Tak tomu nerozumím, to je v pohodě.
0: No, počkej, teď tomu porozumíme právě. Rozumíš? Jo, kdy je žena v tom nejlepším věku, aby si začala randit se synem i tátou? Co, dokázal bys to tak jako trefit?
5: Já si myslím, že... No, hele, nech mě přemýšlet, já něco vymyslím.
0: No, počkej, ale... Ani typ, jo, nedáš.
5: Tak dobře, záleží asi na věku otce, ne?
0: Rozumím.
2: To nejlepší z muziky.
1: A Marek Malášek.
0: Třeba!

0: Joe a Marky Mark na frekvenci 1, 2 minuty chybí do 3:45 a já jsem sliboval, že se s Ondrou podíváme na docela zajímavé téma,
1: no,
0: na ideální věk ženy, aby si začala, nebo ideální věk pro to, aby si mohla začít jak se synem, tak i s tátou.
1: No, jak jsem říkal, tam docela hodně záleží podle mě na věku otce. A taky, jestli to je třeba jako prvorozený syn, nebo naopak ten nejmladší, že jo? Víš, jako, že tam je hodně
0: faktorů. Počkej, to jsme špatně jako pochopili.
1: No.
0: S tím, že jako, kdy je ideální věk ženy na to, aby to nevypadalo blbý, že chodí jako s mladým, anebo jako se starším.
1: To k 30.
0: Jak je? Ne.
1: Je to máš jako nepodložený?
0: Jo.
1: Aha, tak kolik to je?
0: Tak 30 je málo.
1: Ještě víc, jo? A to s ním potom, že se ten syn nebude chtít nic mít.
0: No, chlapče. Tak ideální věk tady na tuhletu šarádu je 45 let.
1: 45? A když synovi je 20, tak to není blbý, jo?
0: No, ty 45-letý ženský spíš ale jakoby sáhnou po mládežníkovi, který mu je 30+. Takže 31.
1: Jo.
0: A tak.
1: Ale a zároveň táta má třeba 60, jo, tak to je taky v pohodě.
0: Přesně tak, takže když si vlastně jakoby, nebo jasným důkazem toho, že my chlapi to v tomhle tom máme o dost jednodušší.
1: Kam ti míříš?
0: No, je to, že ty si vlastně jako starou vlastně nikdy nevybereš.
1: A tak to ne, to zase není pravda.
0: Bude ti 45, vždycky sáhneš po mladé.
1: To asi jo.
0: Jasným důkazem toho je i Hnek Čermák. Přejeme všechno nejlepší, ať vám to vydrží.
1: Gratulujeme.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: No, nejvyšší čas překontrolovat silniční tahy, jak to tam jede.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A jede nebo nejede?
2: Už to je lepší, už to je lepší. Hezké odpoledne. Aktuálně ty kolony, které byly asi před hodinou, se výrazně zmenšily. U Prahy sice ještě stále počítejte s menším zdržením na dálnici D1 a to kolem toho úseku, kde se rekonstruuje most na 25. kilometru. Je to ale v obou směrech zhruba na 10 minut maximálně. No a na 10 minut je taky kolona u Brna na 191. až 200. kilometru ve směru z Prahy na Brno. A také ještě na dálnici D5 počítejte s menší kolonou na 109. až 103. kilometru ve směru na Prahu. Jinak například u Ostravy na D1, tam už se nehodu podařilo uklidit. Tak šťastnou cestu.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

pro všechny, kteří poslouchají Frekvenci 1 v práci. Bohužel jim to takhle letos blbě vyšlo, že musí vydržet v práci takto přes sobotu, ale nebojte, ono to brzo povolí, aspoň ty vedra, ale do té doby, než se třeba s Ondřejem vrhneme na čerstvé zprávy, tak se stíhá Luis Capaldi, bude i Richard Miller a viděl bych to i na Share.

0: Tak přesně tak to roznívají Train na frekvenci 1. No ale, aby jsme tady nebyli potichu, dáme Miley Cyrus. To už nakukujeme na vlastně hudební střídačku v další hodině na frekvenci 1, protože nebudou chybět ani činasky. A nebo Ace of Base. Ale ať nepředbíhám událostem, pojďme nejdřív na zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ondra Albrecht na svém místě.
3: A já přeju hezké odpoledne. Kvůli tropickým teplotám platí dnes i zítra výstraha před ohrožením zdraví téměř pro celé Česko. Požár bytu v bytovém domě v Karviné se vyžádal evakuaci 16 lidí a jedno zranění. A zdržíte se ještě stále na dálnici D5. Kvůli tropickým teplotám platí dnes i zítra výstraha před ohrožením zdraví pro téměř celé Česko. Hrozí přehřátí a dehydratace, jak varují hydrometeorologové. Teploty dnes mohou podle předpovědí ústavu dosáhnout až na 36 stupňů Celsia, zítra může být až 37. Dále také platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požáru. Změnu přinese až přelom tohoto a příštího týdne a ochlazení s deštěm. Požár bytu v bytovém domě v Karviné si dnes ráno vyžádal evakuaci 16 lidí a jedno zranění. Hořet začalo krátce před 6 hodinou ráno v městské části Nové Město. Zraněná žena se nadýchala kouře a byla předána zdravotníkům. V hořícím bytě podle policie nikdo nebyl. Hasiči požár lokalizovali do 15:45 od příjezdu na místo. Předběžná škoda byla vyčíslena asi na 250 tisíc. Uchráněné hodnoty dosahují podle hasičů 5 milionů. Přesná příčina vzniku požáru zatím není známá. Lichtenštejnský vládnoucí rod dnes oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na trůn. Dědicem a následně knížetem nebo kněžnou malé alpské země se tak nově stane nejstarší potomek bez ohledu na to, jestli půjde o muže nebo ženu. O změně rozhodla samotná dynastie a změnou pořadí nástupnictví chce knížecí rod zajistit, aby jak lichtenštejnské knížectví, tak knížecí rod vedla osoba, která na tuto úlohu bude nejlépe připravená, dodal v prohlášení princ Alois. Po páteční smrtelné nehodě 19-letého britského cyklisty Finleyho Tarlinga odstoupil jeho tým NSN Development ze závodu kolem Portugalska. Závod dnes pokračuje před poslední etapou, před kterou jezdci drželi za Tarlinga minutu ticha. Organizátoři oznámili, že po zbytek závodu už se nebudou konat žádné slavnostní ceremonie.
2: Frekvence 1.
4: Počasí.
3: Jdeme ještě na počasí, jak už bylo řečeno, tak tento víkend bude ještě tropický. Zítra můžou teploty dosáhnout až na 37 stupňů Celsia. Každopádně už zítra k večeru by se mohlo začít zatahovat, ochlazovat a v pondělí se také na většině území České republiky má rozpršet.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Na D5 se ještě stále zdržíte na 116. kilometru ve směru na Německo asi 10 minut. Aktuálně taky menší kolona na dálnici D11 na 33. až 29. kilometru ve směru na Prahu. A je tam zdržení asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje dál odpolední vysílání a pilotem za kniplem je stále Marek Malášek.
0: Přesně tak, občas to trochu drcne, sem tam to hází, ale my teď společně s Ondřejem zamíříme taky do kuchyně, protože se podíváme na to, jak dlouho můžeš v mrazáku uchovávat kuřecí maso.
3: No, tak já si myslím, že to je pocitově, ne?
0: No, jako do té doby, dokud smrdí? Máš pocit, že ti něco z mrazáku smrdí?
3: Já bych řekl jinak. Můžeš tam uchovávat do té doby, dokud nepotřebuješ uložit nějakou věc, která má větší hodnotu než to kuře.
0: Jo, no, takhle! No.
4: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: Mercury Queeni a 2 minuty chybí do 4:45. No, my jsme s Honzem si dneska na oběd dali pečené kuřátko, viď?
1: Ano, s rýží.
0: Bylo mražený?
1: Ne, to bylo čerstvý, no. Já bych nás neušidil.
0: Tak to jsem si ani nedovolil pomyslet, že bys to mohl takto jako ošidit. A věděl bys, po jak dlouhé době můžeš vytáhnout kuřecí maso z mrazáku? Jak dlouho by tam mělo
1: být? Já vím, že na to jsou jako nějaké, jako, že se to jako nějak říká, co by mělo, ale já to většinou tak jako jedu pocitově, no.
0: No, ono totiž je rozdíl v tom, jestli tam to kuře vrzneš celý.
1: Aha.
0: Což nám se děje jako málo kdy, že?
1: No to já tam nemám místo na celý kuře.
0: No. Nelze. Tak to celý kuře, člověče, tam může zůstat až rok.
1: Aha.
0: Když to rozporcuješ, tak 9 měsíců.
1: Mm-hmm.
0: A když si tam dáš mletý kuřecí, což jsem snad možná nikdy nejedl, tak 3 až 4 měsíce.
1: Ale tak určitě si někdy jedl mletý kuřecí, ne?
0: Jakože bych o tom nevěděl.
1: Nebo tak nějaké stripcíky, nebo víš, jako nějaké takovéhle ty různé jako nagetky.
0: Počkej, a co pak to je mletý?
1: No to je mletý všechno.
0: Kuřecí stripci no, jsou mletý.
1: No některý určitě. Ty levnější. No to je jedno, ale každopádně
0: mletý já to
1: tam prostě dám a většinou stejně potom, když jsem línej dojít do obchodu, tak to maso většinou vytáhnu dřív, než se tam může zkazit nějak nebo něco. No. Já to točím, víš.
0: No a když bys třeba jako, nebo co by bylo to, abys ty to jako vytáhl? To kuřecí maso. Mám tady, hele, už ještě by tam mohlo vydržet, ale...
1: No to je většinou chytná, to má asi každý podle mě, že prostě občas chytneš takovou tu jako, je to úplně plný, tak teďka prostě týden budeme jíst všechno, co je jako zmražený. Takže prostě týden jíš kuřecí stehna, protože tam je těch nejvíc, že jo, a pak tam postupně jdeš přes takové ty zbytky, odřezky a tady tohle. A takhle to prostě vždycky vyčistím a pak se můžeme mrazit na novo.
0: Mýváte tam někdy zmrzlinu v mrazáku?
1: Jo.
0: A to se vám nikdy nestalo, že byste zmrzlinou udělali, vyšetřili to místo?
1: No, to se nestalo, to většinou ta zmrzlina zmizí tak rychle, že tam nestačí ani to místo zabrat.
0: A pak, že mají zmrzlinu v mrazáku.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: sekvence na Bryan Adams. Onzi, ty jsi do toho chtěl něco říct?
1: Já jsem zpíval s
0: ním. No ty jsi takhle no, jako zamručel.
1: Jsem mu pomáhal, dělal jsem back vokály.
0: Ježišma, a ty se v tom takhle vyznáš, jo?
1: No jasně.
0: Že ty jsi měl doma zpěvníky a písnička?
1: Ano, já jsem hrál na zobcovou flétnu.
0: Ne, já na okarinu, to víš co?
1: Počkej moment, jak to si najdu. Okarina, ukáž, tohle?
0: No.
1: Co to je?
0: Děrovaná fazole.
1: No to vidím, to je strašný.
0: Nebo no dá se na to hrát, no?
1: No evidentně ano, ale teda vůbec bych nevěděl, jak vypadá tak nějaká mušle nebo ryba.
0: Frekvence 1. Doprava. No a jak se hraje na auta?
1: Na auta se hraje...
0: Většinou na D1, ale to stojí,
1: tak,
0: může?
1: Tak, no. A pokud momentálně jste na dálnici D5, tak tam taky si postojíte chvilinku. A to přece si do Německa. Mezi 105. a 111. a půltým kilometrem je kolona zhruba na 15 minut. A se zdržením počítejte taky na dálnici D1. Je to u Vyškova, tam, kde se napojuje z D46 od Prostějova ta dálnice, tak tam je kolona zhruba asi na 5 až 10 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za tím volantem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Petr Albrecht. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
2: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
3: Zprávy s Ondrou Albrechtem.
4: A já přeju hezké odpoledne. Na Šumavě dnes ráno mrzlo, v Rokycké Slatě na Klatovsku byly minus 2 stupně Celsia. Startují 3 zápasy 4. kola první fotbalové ligy. A se zdržením počítejte ještě stále na dálnici D1. Na Šumavě dnes ráno brzy mrzlo. Na Rokycké Slatě na Klatovsku byly minus 2 stupně Celsia. Na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den ale i tak teploty stoupaly k 36 stupňům Celsia, jak vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra bude ještě o něco tepleji, postupně se ale začne zatahovat a v pondělí by mělo už pršet. Potok Bílá voda, který protéká stejnojmenou přírodní rezervací v Moravském Krasu, prakticky vyschnul. Ve velkém hynou raci a ryby, informovala dnes na webu Zpráva chráněné krajinné oblasti Moravský Kras. Letošní rok je z pohledu počasí extrémní, uvádí ochránci přírody. Bílá voda do chráněné krajinné oblasti přitéká od Baldovce na Prostějovsku přes Holštejn na Blanensku. Tedy přitéká měla by, ale opět už neteče. V toku jsou sice ještě místy louže, ale velkou rychlostí se zmenšují a ubývá jich. Rusko chce od Turecka a Spojených států vysvětlení zpráv o plánech dodat Ukrajině velké množství amerických zbraní a munice, které má nyní ve svých zásobách Turecko. Podle agentury Reuters to řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Šéf turecké diplomacie pak při červnové návštěvě ruské metropole řekl, že Turecko bude pokračovat ve snaze zprostředkovat jednání mezi oběma zeměmi o míru a také, že Ankara je připravená uspořádat další rozhovory s cílem ukončit boje na Ukrajině. Startují 3 zápasy 4. kola první fotbalové ligy. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci ligy mistrů přivítala Teplice a v domácí soutěži si po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Stejně tak v tuto chvíli startují také Pardubice proti Mladé Boleslavi nebo utkání Slovácko, které hraje s Olomoucí. Trápící se Plzeň pak chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel ale začíná později až v 8 hodin večer.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Jak už bylo řečeno, tak dnes ty teploty opět dosáhly až na 36 stupňů Celsia. Zítra to může být až 37 stupňů. Postupně ale počítáme s tím, že se bude ochlazovat a v pondělí už by do Česka měl dorazit také déšť.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Na dálnici D1 počítejte se zdržením, a to konkrétně v úrovni Zruče nad Sázavou. Je to před exitem 56 Soutice. Stala se tam totiž dopravní nehoda, kde aktuálně je zdržení zhruba na nějakých 5 až 10 minut. Je možné ale, že bude tento čas ještě narůstat. Nehoda je přesně na 56. kilometru. Na místo teprve míří policie České republiky. Tak především opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1, kde pokračuje Marek Malášek.
3: Jo, přesně tak. Je to, jak říkáš, dáme si Celine Dion, Sebastiana, taky Roxette a pak se podíváme, do které destinace nás pozve další díl podcastu Jana a výlety na míru. Tak mi vydržte.
2: To nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

0: vám tou nejlepší muzikou šperkuje Frekvence 1, konkrétně Spartou Rockset. No pojďme společně vyrazit na výlet. Tentokrát vás totiž podcast Jana a výlety na míru vezme do Žatce. Města, kde se všechno tak trochu točí kolem chmele a piva. Čeká vás totiž historické centrum, chmelařská krajina, mimochodem zapsaná na seznamu UNESCO, taky staré pivovary, vyhlídky i trochu netradiční zajímavosti a unikátnosti. Navštívíte třeba například Muzeum chmelařství, které není jen tak jako obyčejné.
1: Je to největší muzeum chmelařství na světě dokonce. Mm-hmm. Je to tam opravdu krásný, jaký figuríny, různý vozy, připadáš si tam chvílema jako opravdu v jiný
2: kozy.
1: Době. Kozy taky tam jsou. Koně, všechno.
2: Ne, to se jenom rýmovalo.
1: No. Máme taky rýmovací díl, že jo. Mají tu dokonce speciální pivní orloj.
2: Aha.
1: Venku. Je opravdu povedený, hezký, vždycky v celou se tady kalí pivo.
2: Jako,
1: tady jsou různý ty svatoví a apoštolové a tak. Tak tam jsou prostě a takhle začnou naklánět ty pulitříky.
2: To je dobrý,
1: to. Je to super. A ten orloj ukazuje, jak čas samozřejmě, tak taky ty astrologické údaje, znamení zvěrokruhu a dokonce jednotlivý práce na chmelu v jednotlivých měsících, jak se to otáčí, tak víš, teď se sázel, teď se sklízel, teď se pil.
0: No, protože Žatec má opravdu své rázný smysl pro humor, zastavíte se taky u hrobu údajně nejstaršího pivaře na světě, Homo Lupula, neboli Lojzi Lupulína. No a samozřejmě nebude chybět ani tip, kam zajít na dobré pivo a taky něco k tomu dobrého zakousnutí. Tak další epizodu Jana a výlety na míru, ve které vás Jana Knížková s Mírou Michálkem vezmou do Žatce a jeho okolí, najdete na tradičních podcastových platformách anebo na našem webu frekvence1.cz.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz
4: a už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Frekvenci 1 taky Sting, chystám i Anuka, o tobě i o mně, nebude chybět ani Rihanna, ale ještě předtím 4 minuty před 17:30 pojďme taky kouknout na silnice.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A o to kouknutí, o to už se postará Ondřej Albrecht.
3: Je to tak, pojďme se podívat, jak to jezdí. Na dálnici D1 se stále zdržíte. A to při cestě do Prahy na 60. až 56. kilometru. Je tam také zúžení a pracuje se na silnici. Podobně jako na silnici 38 za sjezdem z D1 na Jihlavu. Tam se zdržíte také zhruba nějakých 10 minut. Tak šťastnou cestu.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Kids on the Block. Z té nejlepší muziky, než si dáme s Ondřejem čerstvé zprávy, ještě No Name, Eros Ramazzotti, anebo i Coldplay. Tak buďte s námi a užívejte sobotu.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: do další hodiny. Ava Max. Pro Evu zaspívá Michal Hrůza. A přidám své oblíbence Vladou Gang. Tak přesně takto za malý moment na Frekvenci 1.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ondra Albrecht.
3: A já přeju hezký podvečer. Požár trávy v chatové oblasti v Brně dnes zasáhl a zničil 6 chat. V Polsku vysvětili největší sochu Marie Panny Marie ve Evropě. A zdržíte se na dálnici D1. Požár trávy v chatové oblasti v Brně Obřanech dnes zasáhl a zničil 6 chat. Větším škodám zabránili hasiči, kteří při zásahu využili také vrtulník. Škoda je předběžně vyčíslená na asi 5 milionů korun, jak informovali hasiči. Záchranná služba ošetřila chataře se středně těžkými popáleninami, zranili se také 2 hasiči. Podle informací hořelo v oblasti Obřanského hradiska. Očkování proti klíšťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším 50 let, napsal to web veřejnoprávní televize.
4: Skoro u poloviny pacientů se po půl roce objevují neurologické potíže. Změna by tak mohla uspořit i 650 milionů korun na nemocenské. Proočkovaná je teď polovina populace. Národní strategie cílí na 3/4. Lidé pod 50 let v očkovacím centru zaplatí 1100 korun. Pojišťovny by ale vakcínu mohly hradit i mladším dospělým. V prvních 5 letech by to k vakcinaci mohlo motivovat až 172 tisíc dosud neočkovaných. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: V polské vesnici Konotopie dnes vysvětili sochu Panny Marie, která je se svými 55,6 metry považována za nejvyšší svého druhu v Evropě. Její výstavbu financoval jeden z nejbohatších polských podnikatelů, napsala agentura AP. Na Filipínách se nachází socha Panny Marie, která měří asi 96 metrů. Polský památník se tyčí nad středopolskou obcí Konotopie, kde žije méně než 150 obyvatel. A pojďme se ještě podívat taky na 3 utkání fotbalová, která se aktuálně hrají v rámci 4. kola první fotbalové ligy. Sparta přehrává Teplice po prvním poločase 3-1. Stav Pardubice Mladá Boleslav aktuálně po poločase také 1-0 pro Pardubice. A první poločas skončil také v utkání Slovácko Sigma Olomouc, kde Sigma Olomouc vede o 1 gól. Tak zatím budeme sledovat dál.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Pojďme tak ještě na počasí, tak počasí to nás asi nepřekvapí, protože všichni jsme tušili, že bude ten víkend opravdu velmi slunečný a horký. Zítra bude ještě o něco hůře, teploty mají jít až na 37 stupňů Celsia. Má být slunečno a také jasno, naopak ale v pondělí už by měli do Česka dorazit také deště a ochlazení.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 se zdržíte na 60. až 56. kilometru, aktuálně je to zhruba na 10 minut v menší koloně. A pozor taky na nehodu, která se stala v Žatci na Lounsku, srazila se tam 2 osobní auta. Tak šťastnou cestu, pokračuje Mára Malášek.
0: Pokračuje Mára Malášek, máme 2 minuty po 18. hodině, svátek má dneska Hanka, oh. Hanička. Tak jim popřejeme všechno nejlepší a taky nahlédneme mezi slavné oslavence. A abych nezapomněl, kdybyste měli někoho ve svém okolí, komu je třeba popřát, tak jste třeba trošku zapomněli, my to tady vyžehlíme. Směle do toho. 734 300 444.
2: To nejlepší z muziky a Marek Malášek.

která taky CC Catch. No a jak jsem sliboval, nahledneme do kalendáře. Svátek má dneska, jako už tradičně, 15. srpna Hanka. Jméno odvozené, nebo spíš teda z hebrejského jména, které se vykládá jako přízeň, anebo taky jako milost. No a na Hanku vždycky slaví také narozeniny paní Losová Věra. Moc veselý den dlužnicí. Přátelé, ta dneska slaví neuvěřitelných 100 let. Tak všechno nejlepší, hodně zdraví. Ať tady Věruško ještě dlouho vydržíte, to vám přeji všichni veseláci a taky Miluška Chlaňová. Tak tvůj, štěstíčko a hlavně zdraví. No a pojďme se podívat taky na slavné oslavence, kteří stejně jako Věrka dnes slaví narozeniny. 41. třeba zpěváka, hudebník Markus Stran, Viktor Šín 33. No a taky náš milý kolega Jan Kraus dneska 73. narozeniny. Tak Honzo, všechno nejlepší.

nejlepší muziku se vám stará frekvence jedná také Eňa, která, představte si, se narodila jako páté dítě z 9 sourozenců. No, asi to neměla v životě jednoduché. No, nicméně, z další muziky taky Tom Grennan, Shakira anebo Jana Kirchner, dáme s Ondrou zprávy, no a po 19. hodině se těšte na československou hitparádu s Jenou a Mikešem.

0: Frekvenci 1, taky Ouzi jde pomalu, ale jistě nás i tlačí čas. No, co, pojďme podívat na zprávy s Ondrou Albrechtem.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ondra na svém místě.
2: A já přeju samozřejmě dobrý večer. Po dvoutýdenní volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrací ministři koaliční vlády. Evropská unie nasadí 3 vrtulníky a 2 letadla kvůli moutnému lesnímu požáru na východě Belgie. A se zdržením počítejte na dálnici D1 při cestě do Prahy. Po dvoutýdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. V končícím létě čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok, ale také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. Za voliči se ministři za ANO vydali už nyní. Babiš v pátek absolvoval besedu ve Frýdku Místku a dnes výstup na Lysou horu společně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Po téměř 2 dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku. Oznámil to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji. Kvůli strženému trakčnímu vedení ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které nabíraly dlouhá zpoždění. Evropská unie plánuje nasadit 3 vrtulníky a 2 letadla pro hašení mohutného lesního požáru na východě Belgie. Pomoc podle Evropské unie poskytne Česko a také další 2 unijní státy. Belgie požádala o nouzovou podporu kvůli jednomu z největších požárů ve svých dějinách, který už spálil přes 1600 hektarů půdy. A pojďme se podívat také na aktuálně dohraná utkání 4. kola 1. fotbalové ligy. Sparta porazila Teplice 4-1, Pardubice Mladá Boleslav se rozešly smírně 1-1 a Slovácko nestačilo na Sigmu Olomouc a prohrálo 1-2.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty zítra budou opět tropické, až 37 stupňů Celsia. Počítáme s tím, že postupně se ale začne ochlazovat. Přes den bude ale do té doby ještě jasno nebo skoro jasno. K večeru už by ale mohly přijít první přehánky a v pondělí se má výrazně ochladit.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Menší kolona je stále u Brna na dálnici D1 při příjezdu od Prahy asi na 10 minut od nějakého 180. kilometru. S větším zdržením ale počítejte ve směru na Prahu mezi 38. a 33. kilometrem. Tam je zdržení na asi 20 minut. No a taky pozor na dopravní nehodu, která se stala na nájezdu u exitu číslo 56 ve směru na Prahu. Tak tam je odstavené vozidlo. Tak šťastnou cestu a teďka už začíná hitparáda.
0: Raz, dva, raz, dva, raz, dva.
1: Česká hitparáda. Frekvence 1. Jana Knížková a Roman Mikeš.
3: Zkouška mikrofonů. Zkouška.
0: Počkej, raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva. Muziku. Haló? Jste tam? My jsme tady.
3: Tak, přátelé, mikrofony nám fungují, pojďme na to, je tady Česká hitparáda a my pro vás máme spoustu důležitých, zajímavých informací, které se týkají muziky.
0: Tak, nejdřív se rozloučíme s těmi, kteří se nedostali dál a bohužel je to...
3: Myslím, že Otrubová.
0: Ano, je to ano, Nicole Otrubová.
3: Nicole Otrubová, ty si to takhle hezky pamatuješ. Počkej, ono nám to totiž tady zmizelo z téhle tabulky, tak otevřem úplně jinou tabulku, mám takovou jednu jinou, záhadnou tabulku.
0: A já myslím, že to druhý, to byl typ taky, typ
3: to byl typ z minulého týdne.
0: Slovenský, myslím, že se to jmenovalo Máj.
3: Ty jo, máš
0: ta
3: pravdu.
0: Ta písnička se jmenovala Máj.
3: Ty jsi dobrej, ty jsi bohužel... ale dobrej, ono to tak skutečně je. Ondřej Kandráč, Mark Voss by Emily, písnička Máj a bohužel se
0: tak
3: nám
0: se nedostali dál.
3: Takže Nicole Otrubová a taky písnička Máj, respektive Máj od Emily. Nedá se nic dělat. Pojďme pokračovat.
0: Máme tady tipy pro tento týden, tedy pro tuto hitparádu a ty tipy jsou 2.
3: Ty
0: tady
3: tipy.
0: Máš jeden, ale je to, myslím, že to je zase Slovensko.
3: Ty tipy. Je to Slovensko. Martin Harych, Jazyk za zubami. Je to písnička, single, který vyšel 29. května roku 2026. Ještě, že má květen, tyjo, tolik dní? Před by to bylo 29. února, tak je to špatně.
0: No, tak by se to nestalo. To se narodila moje sestřenice, se narodila 29.
3: To má blbý, no, to má blbý. No, každopádně, prosím vás.
0: Ona se narodila 30. února.
3: Jestli ty nás trošku
0: Tahám za nohu,
3: Je to písnička o tichu, mlčení a o tom, že někdy člověk nemusí všechno říkat nahlas. Harych v ní pracuje s myšlenkou, že ticho může prozradit o člověku víc než slova a že je někdy lepší držet jazyk za zuby a skutečně naslouchat. Já si myslím, že v tom je velká pravda, tyjo. Málo lidí umí pracovat s tichem.
0: No.
3: Jakože jenom sedět a mlčet.
0: Totiž to je mnohem lepší, když jdeš s někým na pivo a on mluví a mluví, tak potom a ty mlčíš, tak on pak jde domů a řekne, to já jsem si tak dobře, jsme si popovídali, no protože, jo, ale zatímco ty bys mluvila, no. Tak on řekne, ona mě nepustila ke slovu.
3: Přesně, no.
0: Takže někdy mlčet je zlato.
3: Přesně, tak tohle je typ číslo jedna, teď je tady typ číslo dvě.
0: Tobias Freya a Kiara, víc než to, se to jmenuje tato věc, jsou to nové tváře české hudební scény, spojuje je nejen pěvecký talent, ale i vášeň pro tanec. Což dokazují i v klipu k písničce Víc než to. To je mimochodem česká verze obrovského hitu Family K.O. Takhle jsem to přeložil, jak to říkal Verich s tím s Voskovcem. Čti, jak je napsáno. Family K.O.
3: A teď to je fam like you. Fam like you.
0: Ne, v závorce čti fam like you.
3: Fam like you.
0: Ty jsi fam like you.
3: To je dobrá písnička, to mě
0: no, se kterým v roce 2004 zaujal Kanaďan původem z Libanonu Cyril Kamara, který se nechává říkat Camaro a toho my známe.
3: Aha, tak přátelé, tip číslo jedna. Martin Harych už za chviličku. Písnička Jazuk.
0: Jazyk.
3: Jazyk
0: za zub.
3: Jazyk za zubami.
0: A Tobias Freya a Kiara, víc než to, typ číslo dvě.
1: Česká hitparáda frekvence jedna. Typ číslo jedna.

0: Máme tady desítku, devítku, to znamená...
1: Desítku, devítku.
0: Kdyby to teď někdo zapnul, tak neví, co se děje. Tohle je paráda, frekvence jedna.
1: Česká.
0: Desítku, devítku, nejsou to piva, ale jsou to pořadí.
1: My jezdíme nahoru na Měděnec a tam mají kolobrndu.
0: Já jsem tě viděl teď, jak šlapeš
1: na
0: to, v tom vedru, seš normál.
1: Ale nahoře bylo dobře, jako. Ale viděl jsi tu koblihu, jak se, my jsme vyjeli nahoru, tam měla takovou obrovskou koblihu. To je koblihu velikosti tvý hlavy.
0: Já myslím, že jsou to ty koblihy od těch krav, jak koukně přes tu silnici, že jsi to fotil. Koblihy,
1: tak když vědeš takovýhle kopec, tak je jedno. Co jíš?
0: Hlavně je to tak. Pojďme k muzice, přátelé. Máme tady desítku a to je písnička, která se zasmáli. Počkej, no tak pojďme dělat muziku.
1: Takže desítka k Vinohradu. Ondřej Ruml. A ten je tady už 8. týdnem. Pozor, podívej, kleslo to.
0: No to jo, to je sice pravda, ale já jsem rád, že se pořád ještě zuby nechtěří. Protože nám se tahle písnička líbí, je k filmu. Film bude dobrý určitě.
1: A on je skvělej.
0: To je úžasný muzika.
1: Že jo, on je hlavně jazzman, ne? Trošku.
0: Je jazzman a skvělej. Jako opravdu par excellence. Takže ten se drží. Desítka.
1: 9. místo Post-it a písnička se jmenuje Geronimo. Už jsme o ní mnoho řekli, protože už je tady 9. týdnem. Jasně. A taky nám teda tady kleslo.
0: Stejně to. Se v tomhle songu vrací k momentům z mého mládí. To všichni víme a nicméně je to
1: ze sedmičky na devítku.
0: Ale zase počkej, 9. takže příští týden tady bude.
1: Jo, a 10.
0: No,
1: věříme, že 10. týden
0: si vyzobe.
1: Tak pojďme udělat rekapitulaci. Na 10. místě
0: jsou je Ondřej Ruml k Vinohradu.
1: A na 9. místě
0: je Geronimo Post-it.
2: Místo 10.
3: Místo 10.

0: Frekvence 1.
1: Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo 9.
0: Místo 9.
2: Umírám, celý se klepu asi

0: Je tady hit paráda a to hit paráda česká na frekvenci 1. Pojďme si říct, kde je na 8. a na 7. místě.
1: Já bych člověče začal skoro říkat už i československá, viď? My tam dosti vlastně v Slováku. Takže je to takový jako návrat zpátky. No, osmička, to je novinka z minulého týdne, naše oblíbená kapela UDG, neboli UDG.
0: UDG, ale UDG pozor, je to vlastně, jakoby, dalo by se říct, druhá půlka UDG.
1: Je to tak?
0: Tady se dopíše jasně
1: kapela. My máme kapela... půlky,
0: parádě. Půlky kapel.
1: Ano, ale už se to táhne dlouho, ten rozchod, to už jsme říkali mnoho.
0: Jo, to je pravda.
1: Takže teď to jede, takže prosím o tom vás. Už nemusíme mluvit, pojďme
0: nemusíme.
1: Si říct, o co jde.
0: Důležitá věc je, že tady ta formace chystá takovou velkou slávu, novou desku pokřtí 10. prosince na Cargo Gallery v Praze a ještě předtím vyrazí na společné turné na jedný vlně tour a pozor, bude to s kapelou Fast Food Orchestra. Tu tady taky společně jako občas přivítáváme, že? Mm.
1: Tak to je osmička. Na sedmičce je Magnetická bouře s Tomášem Klusem a Věrou Martinovou.
0: Jenom jedna? Ne, jsou dvě, magnetické.
1: No, magnetické, já mám blbě vidím na zádku.
0: Já mám blbě vidím.
1: Já jenom jsem chtěl říct, že už jsme říkali spoustu a spoustu věcí, i co Tomáš Klus povídá o Věře Martinové, že si s ní zaspíval, ale tady pozor, písnička Magnetické bouře docela jistě zazní, já vím, že to teď je blbý, je srpen, ale 27. listopadu na speciálním koncertě nazvaném Setkání, který Tomáš Klus chystá v pražském O2 Univerzu a který má být symbolickým propojením minulosti, současnosti a
0: budoucnosti.
1: Ano, jeho
0: života.
1: Tvorby. No, dali jsme to.
0: Future. No, hele, jako to je hned. Ty mluvíš o listopadu, já jsem mluvila před chvíličkou o prosinci, to je hned. Že?
1: Mimochodem, jak jsou teď ty vedra, tak já se dívám na Instagramu, mi chodí teď od nějaký holky zasněžená Praha.
0: Ježíš, malá.
1: Kolem Národního divadla jede 18, tam sněží a ona píše, už se taky těšíte no, a já, jo,
0: těším. Má to nejvíc zhlédnutí. Takže no. Pojďme udělat rekapitulaci. 8. místo UDG Sirény.
1: A 7. místo Magnetické bouře Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Paráda.
1: Paráda.
0: 6.5.
1: Frekvence 1 jsem zapomněl říct, ale to víte, že posloucháte tuhle statnici a máte ji rádi.
0: Statnici.
1: Statnici. Nejlepší, když je statnice. Mám nejradši statnice. Tak 6.5, to jsou do 1 v 6, počkej, podívám se.
0: Demigods a písnička se jmenuje Slova. Tato záležitost je tady teprve druhým týdnem, takže vlastně nic moc o ní jsme ještě nestačili prozradit, ale důležitý pro tento týden je, že se nám Demigods dostali z 9 na 6.
1: Já mám tady nějaký
0: bordel. Nemáš, dej mi prostě 6.
1: 6 ti dám a to jsou...
0: Demigods to nejsou, to jsou Demigods Slova.
1: No je to tak.
0: No jasně.
1: Čověče, mám to tak.
0: Demigods, trio, písnička Slova, otevřená zpověď a přímá reakce na událost ze začátku roku, kdy byli pánové postaveni před nelehkou životní výzvu. Zatímco druhá strana měla na přípravu nové etapy zhruba rok, zakládající členové, kteří byli z kapely odejiti, museli jednat okamžitě. Takže to je druhá půlka čeho?
1: Února.
0: Demigods je druhá půlka UDG. Písnička se jmenuje Slova. Pojďme na 5.
1: 5. Krištof překvapil spoluprací v singlu Půlnoční hřích. Uslyšíme i Dominik Aliga.
0: Aladži. Dominik Aladži.
1: No, to jsou názvy.
0: Dominika Aladži,
1: ještě ke všemu. Je to... Vlastně kapela Krištof spolupracovala s touhletou influencerkou, ona je nejen influencerka, ale i zpěvačka, což jako je jasný, což se potvrdí v této písničce. Titulní skladba z připravovaného alba vyjde, a pozor, respektive vyšla 4. června, jestli jste to prošvihli, tak si to kupte, protože nebo poslechněte, protože videoklip byl zveřejněn 7. června v 19.00, to je přesně čas, kdy začíná naše
0: hitparáda. No, každopádně, písnička Půlnoční hřích je tady 5. týdnem. Byla 4., teď je 5., ale já myslím, že to se vůbec jako nic neděje.
1: To jakoby...
0: Vede si skvěle. Pak je tady 4. místo a to je Mikael s písničkou Spolu.
1: Ale ještě musíme dát, nejdřív pustit ty písničky a pak teprve se vrhne na 4.
0: Rekapitulace. 6. místo je Demigods, Slova.
1: 5. místo Půlnoční hřích, Krištof a Dominik Aladžia.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo 6.

0: a je tady čtvrté, třetí a druhé místo, tak pojďme na to. Sami jsme zvědaví.
1: Jak já myslím, že to je vědavý.
0: Je to je soňavý, proč je se novoňavý, soňavý.
1: A z čeho to je? Nějaká pohádka.
0: Nějaká dětská písnička. Mm-hmm.
1: Tak pojďme říct, že na čtyřce je Mikael s písničkou Spolu. Co k tomu můžeme říct ještě?
0: Tak prosím vás, Mikael
1: určitě... Jsou tady jak dlouho?
0: Moc dlouho ne. Teprve třetí týden, Mikael. Mikaela budete určitě znát. Je to vlastně...
1: Tohle
0: je jako takový hudební projekt a stojí za ním Michael Foret. Ten se v hudební branži pohybuje už déle než 20 let.
1: Kdo se řekne, že déle než ty, se sakra mě podívala.
0: Upozornil na sebe v Superstar v roce 2005 se dostal na šesté místo. Prostě je velice šikovný člověk, dokonce občas zahraje někde nějakou roličku v seriálech, jako je Celebrity, Modrý kot, Jak básníci čekají na zázrak a tak.
1: My jsme ale taky spolu hráli, viď?
0: My jsme hráli, já jsem omdlela.
1: Ty jsi omdlela a já jsem
0: ty
1: jenom seděl.
0: Křísel.
1: Já jsem tě nekřísel.
0: Ty jsi nekřísel.
1: Hvězdy tě křísily, já jsem jenom stál a odpovídal jsem na dotazy.
0: Až budu jednou mít nějaký album, tak se to bude mít Hvězdy mě křísily.
1: Tak to je čtyřka. Na třetím místě, což už je pozor, to už nejsou brambory, ale to už je kovcený, jmenuje se to Druhý rande Martyho Banda.
0: Tak hlavně osmým týdnem už v české hitparádě, takže tahle ta kapela už je tady propraná od zhora, od zdola, od zdola, od zhora.
1: Ze strany a z boku.
0: A ze strany, jsou z Kutné Hory. Víš, co je hrozný, tady se třeba píše, že vznikly v roce 2019, jo? A mně přijde, že rok 2019 je třeba jako nedávno, ale ono už je to 7 let.
1: A vidíš, a v roce 2019 byl poprvé zaznamenaný covid, že jo?
0: No.
1: 20 se to dostalo k nám, takže oni vznikli a nemohli ani chudáci zkoušet.
0: A nemohli pořádně zkoušet,
1: Ale zadařilo se, jsou na třetím místě.
0: Hele jo, oni si teda vyžrali takový ty věci, jakože předskokaní, že jo? To si myslím, že pro tu kapelu je úplně to nejlepší, když jako vystoupíš jako předskokan. A úplně nejlepší je, když jsi jako předskokan lepší než ta kapela, který
1: to,
0: předskakuješ.
1: To pak no. Já si pamatuju, že třeba když tady byli Stouni, tak Myšík hrál před Stounama a byl tak nervózní, že si zapomněl kytaru.
0: Nekecej. A na co hrál teda?
1: No, co si tam půjčil, no. Tak prosím vás.
0: Půjčil si housle.
1: No, pojďme na dvojku.
0: Na druhém místě pro tento týden, a pozor, tohle je ale za mě překvapení, protože nám klesl Xindl X Dovolená.
1: To je zvláštní, ale možná je to tím, že tam Dovolená pobalu, ale jistě končí. Takže ono to tak je to taková sezónní záležitost. Dovolená písnička je devátým týdnem v hitparádě, minule první, dneska druhá.
0: Byl s námi na radiokempu, Xindl X je vlastně taková stálice, ten s náma jezdí.
1: Jsem ho dlouho neviděl, jak teď s váma nejezdím na ty radiokempy.
0: No, ale tak pojedeš, příští týden
1: pojedeš. Já prosím vás, pojedu asi do Podbořan.
0: Do Podbořan, no, tam se těšíme.
1: No, tam byl tankovej pluk, tam byl můj kamarád na vojně.
0: I fakt,
1: jezdil v tanku, no, hrozný to tam.
0: Tak tam se uvidíme. No, každopádně, pojďme udělat rekupaty.
1: Užas.
0: Jožiš, to je tím teplem.
1: To bude teplem.
0: Rekupa. Tak to řekni ty.
1: Rekapitulaci.
0: Čtvrté místo, Mikael Spolu.
1: Třetí místo, Druhý rande, Martyho Banda.
0: A druhé místo, Xindl X, Dovolená.
2: Místo čtvrté.
3: Místo

0: dámy a pánové, je tady velká změna. Všimli jste si, máme o jeden hudební nástroj víc.
1: Podle mě teď všichni utekli od rádia, to je strašný. To je zvuk. My tady na ten zvuk voláme našeho psa.
0: No, protože já jsem tohleto psovi
1: vzal.
0: Já jsem byl na návštěvě u mýho kamaráda.
1: A on má taky zlaťáka.
0: Tohle to měl. No a oni už byli tak z toho nervózní, že jsem to vzal a řekl jsem, že si to budu hit parády. Že budete mít určitě radost, jo? Tak jo, je to tak.
1: Ale pozor, první místo pro tento týden. A já to věděla. Eva Farná, Perpetuum. Jo!
0: Ty jsi to říkala, že se stejně na to první místo dostane.
1: Já ti říkám,
0: dostane.
1: Že tohleto tady bude do...
0: Dokonce.
1: Dokonce. Ještě 6 týdnů si Eva Farná tady užije tu jedničku.
0: Slávu. Mimochodem, my děkujeme, že hlasujete Evě Farné.
1: I v tomhle vedru.
0: Samozřejmě. Jo, to vedro, já to nesnáším. Tohle vedro, ne, počkej, Eva Farná. Ale já už jsem ale úplně hotový.
1: A já ti to říkám, teď tím teplem.
0: No, já jsem úplně vyřízen a nejvíc mě vadí, že neprší. To teda jako fakt, to mě vadí. Ale to se teď budeme mít za teď. Bude po hitparádě, bude hodinka hydrometeorologie, tak si to nenechte ujít.
1: Přesně tak. Děkujeme za vaše hlasy, děkujeme, že si dáte tu práci, otevřete počítač, dáte si
0: flašku. A to můžete taky u
1: toho. Ale nachlazený ho, prosím. www.frekvence1.cz/hitparáda.
0: Hlasujte do 12. hodiny, vždy do úterý, to je důležité, protože úterý to je den, kdy prostě to sbíráme všechno.
1: Ano, kdy to uzavíráme, to hlasování, pak se to vyhodnotí a pak se přijdeme my příští týden, v sobotu po 19. hodině. Loučíš se spocený a potom orosený Roman Mikeš.
0: A úplně suchá je Janí Kníšková.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministři se po vládních prázdninách vrací zpět do Strakovy akademie. Evropská unie pomůže Belgii s hašením rozsáhlého lesního požáru. A teploty v neděli budou opět kolem 37 stupňů Celsia, v pondělí se ale ochladí. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Po dvoutýdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. Za voliči se ministři za ANO vydali už nyní. Babiš v pátek absolvoval besedu ve Frýdku Místku a dnes také výstup na Lysou horu společně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Po téměř dvou dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku, jak oznámil mluvčí zprávy železnic Martin Kavka. Na železničním koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji kvůli strženému trakčnímu vedení. Ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které nabíraly dlouhá zpoždění. Evropská unie plánuje nasadit 3 vrtulníky a 2 letadla pro hašení mohutného lesního požáru na východě Belgie, uvedla dnes podle agentury Reuters eurokomisařka pro řešení krizí. Pomoc podle ní poskytne také Česko a další 2 unijní státy. Belgie požádala o nouzovou podporu kvůli jednomu z největších požárů ve svých dějinách. Ten dosud spálil přes 1600 hektarů půdy. Pouhý půl den po zisku titulu mistra Evropy na 50-metrové trati znakař Miroslav Knedla nepostoupil z rozplaveb závodu na 100 metrů do semifinále. 21-letý plavec v Paříži časem 50-36 sekund výrazně zaostal za svým osobním maximem a obsadil až 40. příčku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nedělní teploty budou stále vysoké, kolem 37 stupňů Celsia. Postupně by se mělo začít ale zatahovat a k večeru také ochlazovat, protože do Česka dorazí tolik očekávaná studená fronta a s ní v pondělí také déšť. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
2: Frekvence 1. Sobotní party mix. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: To zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: Na Šumavě v noci mrzlo, teploty ale v neděli budou stále tropické. Rusko chce od Turecka vysvětlit plány na dodání munice Ukrajině. A neděle bude ještě slunečná s teplotami kolem 37 stupňů Celsia, v pondělí se ochladí. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Na Šumavě ráno mrzlo, na Rokycké slatině na Klatovsku byly minus 2 stupně Celsia. Na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den v neděli ale opět čekáme tropické teploty, které se dostanou až na 37 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli potom má být tepleji, ale k večeru by se mohlo začít ochlazovat a po víkendu by měly dorazit také deště. Potok Bílá voda, který protéká stejnojmenou přírodní rezervací v Moravském Krasu, prakticky vyschnul. Ve velkém hynou raci a také ryby, jak informuje zpráva chráněné krajinné oblasti Moravský Kras. Bílá voda do chráněné krajinné oblasti přitéká od Baldovce na Prostějovsku přes Holštejn na Blanensku. Letošní rok je z pohledu počasí naprosto extrémní, uvádí ochránci přírody. Rusko chce od Turecka a Spojených států vysvětlit zprávy o plánech dodat Ukrajině velké množství amerických zbraní a munice, které má aktuálně ve svých zásobách Turecko, podle Reuters to řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Šéf turecké diplomacie Hakan Fidan zopakoval, že Turecko bude pokračovat ve snaze o zprostředkování jednání mezi oběma znepřátelnými zeměmi. Střelec jediné branky ve finále letošního fotbalového mistrovství světa Ferran Torres podle očekávání přestoupil z Barcelony do Paris Saint-Germain, s nímž podepsal pětiletou smlouvu. Podle španělských médií zaplatili vítězové ligy mistrů za 26-letého útočníka asi 50 milionů eur. To je v přepočtu víc než 1 miliarda českých korun.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: Jak bylo řečeno, tak teploty v neděli nás čekají opět vysoké. Místy to může být až 37 stupňů Celsia. Postupně se ale začne ochlazovat a také zatahovat a v pondělí by měly dorazit také deště, a to na většině území České republiky. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
2: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

sexual.

doesn't hit.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministři se po vládních prázdninách vrací zpět do Strakovy akademie. Evropská unie pomůže Belgii s hašením rozsáhlého lesního požáru. A teploty v neděli budou opět kolem 37 stupňů Celsia, v pondělí se ale ochladí. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Po dvoutýdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. Za voliči se ministři za ANO vydali už nyní. Babiš v pátek absolvoval besedu ve Frýdku Místku a dnes také výstup na Lysou horu společně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Po téměř dvou dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku, jak oznámil mluvčí zprávy železnic Martin Kavka. Na železničním koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji kvůli strženému trakčnímu vedení. Ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které nabíraly dlouhá zpoždění. Evropská unie plánuje nasadit 3 vrtulníky a 2 letadla pro hašení mohutného lesního požáru na východě Belgie, uvedla dnes podle agentury Reuters eurokomisařka pro řešení krizí. Pomoc podle ní poskytne také Česko a další 2 unijní státy. Belgie požádala o nouzovou podporu kvůli jednomu z největších požárů ve svých dějinách. Ten dosud spálil přes 1600 hektarů půdy. Pouhý půl den po zisku titulu mistra Evropy na 50-metrové trati znakař Miroslav Knedla nepostoupil z rozplaveb závodu na 100 metrů do semifinále. 21-letý plavec v Paříži časem 50-36 sekund výrazně zaostal za svým osobním maximem a obsadil až 40. příčku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nedělní teploty budou stále vysoké, kolem 37 stupňů Celsia. Postupně by se mělo začít ale zatahovat a k večeru také ochlazovat, protože do Česka dorazí tolik očekávaná studená fronta a s ní v pondělí také déšť. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 23 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: Na Šumavě v noci mrzlo, teploty ale v neděli budou stále tropické. Rusko chce od Turecka vysvětlit plány na dodání munice Ukrajině. A neděle bude ještě slunečná s teplotami kolem 37 stupňů Celsia a v pondělí se ochladí. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Na Šumavě ráno mrzlo. Na Rokycké slati na Klatovsku byly minus 2 stupně Celsia. Na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den v neděli ale opět čekáme tropické teploty, které se dostanou až na 37 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli potom má být tepleji, ale k večeru by se mohlo začít ochlazovat a po víkendu by měly dorazit také deště. Potok Bílá voda, který protéká stejnojmenou přírodní rezervací v Moravském krasu, prakticky vyschnul. Ve velkém hynou raci a také ryby, jak informuje zpráva chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Bílá voda do chráněné krajinné oblasti přitéká od Baldovce na Prostějovsku přes Holštejny na Blanensku. Letošní rok je z pohledu počasí naprosto extrémní, uvádí ochránci přírody. Rusko chce od Turecka a Spojených států vysvětlit zprávy o plánech dodat Ukrajině velké množství amerických zbraní a munice, které má aktuálně ve svých zásobách Turecko. Podle Reuters to řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Šéf turecké diplomacie Hakan Fidan zopakoval, že Turecko bude pokračovat ve snaze o zprostředkování jednání mezi oběma znepřátelnými zeměmi. Střelec jediné branky ve finále letošního fotbalového mistrovství světa Ferran Torres podle očekávání přestoupil z Barcelony do Paris Saint-Germain, s nímž podepsal pětiletou smlouvu. Podle španělských médií zaplatili vítězové ligy mistrů za 26-letého útočníka asi 50 milionů eur. To je v přepočtu víc než 1 miliarda českých korun.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak bylo řečeno, tak teploty v neděli nás čekají opět vysoké. Místy to může být až 37 stupňů Celsia. Postupně se ale začne a také zatahovat a v pondělí by měly dorazit také deště, a to na většině území České republiky. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní pár.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Ministři se po vládních prázdninách vrací zpět do Strakovy akademie. Evropská unie pomůže Belgii s hašením rozsáhlého lesního požáru. A teploty v neděli budou opět kolem 37 stupňů Celsia, v pondělí se ale ochladí. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Po dvoutýdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. Za voliči se ministři za ANO vydali už nyní. Babiš v pátek absolvoval besedu ve Frýdku Místku a dnes také výstup na Lysou horu společně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Po téměř dvou dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku, jak oznámil mluvčí správy železnic Martin Kavka. Na železničním koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji kvůli strženému trakčnímu vedení. Ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které nabíraly dlouhá zpoždění. Evropská unie plánuje nasadit 3 vrtulníky a 2 letadla pro hašení mohutného lesního požáru na východě Belgie, uvedla dnes podle agentury Reuters eurokomisařka pro řešení krizí. Pomoc podle ní poskytne také Česko a další 2 unijní státy. Belgie požádala o nouzovou podporu kvůli jednomu z největších požárů ve svých dějinách. Ten dosud spálil přes 1600 hektarů půdy. Pouhý půl den po zisku titulu mistra Evropy na 50-metrové trati znakař Miroslav Knedla nepostoupil z rozplaveb závodu na 100 metrů do semifinále. 21-letý plavec v Paříži časem 50-36 sekund výrazně zaostal za svým osobním maximem a obsadil až 40. příčku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nedělní teploty budou stále vysoké, kolem 37 stupňů Celsia. Postupně by se mělo začít ale zatahovat a k večeru také ochlazovat, protože do Česka dorazí tolik očekávaná studená fronta a s ní v pondělí také déšť. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A chce zahát.
2: Ale i hity legend pop music.
3: The winner takes it all.
2: S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: muziky. Frekvence 1. Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Na Šumavě v noci mrzlo, teploty ale v neděli budou stále tropické. Rusko chce od Turecka vysvětlit plány na dodání munice Ukrajině. A neděle bude ještě slunečná s teplotami kolem 37 stupňů Celsia, v pondělí se ochladí. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Na Šumavě ráno mrzlo, na Rokycké slatině na Klatovsku byly minus 2 stupně Celsia. Na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den v neděli ale opět čekáme tropické teploty, které se dostanou až na 37 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli potom má být tepleji, ale k večeru by se mohlo začít ochlazovat a po víkendu by měly dorazit také deště. Potok Bílá voda, který protéká stejnojmenou přírodní rezervací v Moravském krasu, prakticky vyschnul. Ve velkém hynou raci a také ryby, jak informuje zpráva chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Bílá voda do chráněné krajinné oblasti přitéká od Baldovce na Prostějovsku přes Holštejny na Blanensku. Letošní rok je z pohledu počasí naprosto extrémní, uvádí ochránci přírody. Rusko chce od Turecka a Spojených států vysvětlit zprávy o plánech dodat Ukrajině velké množství amerických zbraní a munice, které má aktuálně ve svých zásobách Turecko. Podle Reuters to řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Šéf turecké diplomacie Hakan Fidan zopakoval, že Turecko bude pokračovat ve snaze o zprostředkování jednání mezi oběma znepřátelnými zeměmi. Střelec jediné branky ve finále letošního fotbalového mistrovství světa Ferran Torres podle očekávání přestoupil z Barcelony do Paris Saint-Germain, s nímž podepsal pětiletou smlouvu. Podle španělských médií zaplatili vítězové ligy mistrů za 26-letého útočníka asi 50 milionů eur. To je v přepočtu víc než 1 miliarda českých korun.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak bylo řečeno, tak teploty v neděli nás čekají opět vysoké. Místy to může být až 37 stupňů Celsia. Postupně se ale začne ochlazovat a také zatahovat a v pondělí by měly dorazit také deště. A to na většině území České republiky. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.